0: tohle byla další hezká česká pro vás z Blaníku. Zdraví vás Vlasta Suk. Třikrát týdně, jakožto blaniští krajanci s kolegou Martinem Císařem objíždíme republiku křížem krážem, abychom vám přinášeli tipy na hezké výlety. A nedávno jsem taky navštívil naše hlavní město, konkrétně jsem se zaměřil na nejvyšší bod. Ano, na Žižkovskou věž. A co můžete spatřit, co tady všechno je, mi prozradila Viktoria Line z marketingu.
1: Věž je teda 216 metrů vysoká, je to nejvyšší budova v Praze a z vyhlídky můžou vidět 360-stupňový výhled, je vidět až 10 kilometrů daleko, když je dobrá oblačnost. A máme tady minigolf, letní divadlo, máme tady v zimě kluziště tady v parku, máme tady několik restaurací, bar a také jednopokojový hotel.
0: Celou reportáž, fotky, video najdete na našich internetových stránkách v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: No teď už zase hrajeme hezky česky. Tak vám přeji pěknou noc.

0: Na většině území je aktuálně jasno a teploty se průměrně pohybují kolem 10 stupňů. Na Moravě se po ránu můžou objevit mlhy, jinak bude začátek nového týdne slunečný s teplotami od 23 do 28 stupňů. A říká se, jaké počasí na Medarda bývá, 6 neděl trvání mívá. Toliko počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.
1: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
5: Kdekoliv na světě
6: a 24 hodin denně.
5: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
6: na našem webu radioblaník.cz.

Krásný poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Vladíku přeje Vlasta Suk. Máme nový den a nový pracovní týden. Je pondělí 8. června roku 2026, kdy svůj svátek slaví Medard. Tak přejeme všechno nejlepší. Je taky svátek svatého Medarda, patrona sedláků, vinařů a sládků. A určitě znáte, jak se to říká. Medardovo kápě, 40 dní kape. Tak dneska by pršet nemělo, alespoň tedy na většině území naší republiky. Možná večer jsem tam, ale žádná velká průtrž nás nečeká. Tak uvidíme, jestli bude 40 dnů bez deště. Každopádně pojďme ještě na oslavu narozenin. 64. slaví český herec Lukáš Vaculík. A půlku latiny má dneska tahle skvělá britská zpěvačka. Na svém kontě má spousty hitů. A je to báječná Bonnie Tyler. Dneska slaví 75. narozeniny. No jo, tak blahopřejeme. Všechno nejlepší. Samozřejmě i vám vinčujeme jen to nejlepší, kteří slavíte ať už svátek nebo narozeniny a posíláme další hezké české. Ty tu pro vás hrajeme každou noc od půlnoci do 4.

0: počasí.
1: Na většině území je aktuálně jasno a teploty se průměrně pohybují kolem 10 stupňů. Na Moravě se po ránu můžou objevit mlhy, jinak bude začátek nového týdne slunečný s teplotami od 23 do 28 stupňů. A říká se, jaké počasí na Medarda bývá, 6 neděl trvání mívá. Toliko počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.
0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.

0: Posloucháte noční vysílání Blaníku s Vlastou Sukem. Všechny vás zdravím, přeji pohodový poslech dalšího vysílání. A než si zase budeme hrát, mám pro vás taky pohled do minulosti s datem 8. června roku 2026. Začneme v roce 1989, kdy byla v Bratislavě vykonána poslední poprava v Československu. Popraven byl tehdy vrah Štefan Svitek. Už je to 37 let. Teď zamíříme do roku 1990, kdy se po více než 40 letech u nás konaly první svobodné volby. A ještě třeba rok 2001, přesně před 25 lety, byla otevřena stanice linky B pražského metra Kolbenova.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

Přeji vám pěkný den, je pondělí 8. června. Připomínáme si Světový den oceánů a svátek slaví Medard. A jaké počasí na Medarda bývá, takové se v létě také ozývá. Teď už jsou na řadě očekávané události. Prezident Petr Pavel zamíří do Strakovy akademie na jednání vlády. Chce probrat složení české delegace, která se v červenci účastní summitu NATO v Turecku. Startuje druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Potrvá do neděle a výsledky se studenti dozví 23. června. Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr, a to v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku. Začíná oprava a modernizace zhruba 30-kilometrového úseku dálnice D8 mezi Novou Vsí na Mělnicku a Lovosicemi na Litoměřicku. Ministři práce Aleš Juchelka, zdravotnictví Adam Vojtěch a školství Robert Plaga se účastní konference Od porozumění k činům, která se zaměří na problematiku duševního zdraví dětí a dospívajících. A rada hlavního města má dnes mimo jiné na programu schvalování nové vyhlášky o pyrotechnice. Tolik očekávané události, hezký den a šťastný start do nového týdne přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

Uprostřed šílenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

0: Dobré ráno, krásný celý den, posloucháte Blaníka, ten hraje v téhle hodince jenom hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Dnešní obloha většinou polojasná, teploty mezi 21 a 25 stupni. Já vám přeji krásné pondělí.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Medardova kápě 40 dní kape, tak doufejme, že se to nesplní. Takové 2-3 dny by vůbec nevadily, ale jako 40 dní, to nebrat. Co brat, tak to je určitě české písničky. Česká hodinka je tu, tak hezké ráno, pěkné pondělí.

0: I v pondělí po ránu jste si pustili Blaník, děkujeme za to.
1: Radio Blaník. Hezky česky s Martinem Císařem.
0: Pondělí 8. června, kdy svátek mají medardové, tak všechno jen to nejlepší. A pokud nebude pršet a bude krásně, tak by to možná chtělo nějaký výlet. Co vy na to? Víkend sice ještě daleko, ale nějaké ty typy máme. Třeba takové muzeum iluzí v Táboře. Tady na tomhle místě byl kolega krajánek Vlasta Suk a povídal si tady se spolumajitelkou paní Klárou Janků. Co to můžeme vidět?
2: Máme zde několik 3D obrazů, které jsem zde vlastnoručně namalovala, a spoustu různých optických klamů, atrakcí, ve kterých vzniknou originální a velmi zábavné fotky.
3: Já jsem si tady vyzkoušel lézt po stěně až ke stropu, je to teda fuška. A co dalšího tady posluchači uvidí a zažijí?
2: Můžete si u nás například udělat selfie s mistrem Janem Husem nebo s panem Žižkou. Otevřeno máme od úterý do neděle od 9 do 6 hodin. Tím, že důležitá informace je, že poslední vstup je v 17 hodin.
0: Tak dnes by to asi nešlo, dnes je zavřeno, ale od zítřka až do neděle šanci máte. Já vám přeji hezké ráno a posílám další porci českých písniček. Tady u nás na Blaníku.
1: Sluníčkové léto.
4: Sluníčkové léto.
1: Už brzy
4: na Blaníku.

0: je to tedy zase začátek nového týdne, tak ať se dnes všechno daří. Konec konců tento týden je už 24. v roce 2026. Já vám přeji krásné ráno, Medardům všechno nejlepší k svátku. Ahoj Medarde, jak se máš? Tak všechno nejlepší ti přeji, já žádnýho Medarda neznám. No je to skutečně ojedinělá jméno. Nicméně víte, co to znamená, když je dneska Medarda, že by nemělo pršet. I když pravda, stále se říká, že je poměrně sucho, takže jak jsem říkal, takové 2-3 dny, to by vůbec nevadilo. Za chvíli aktuální zprávy a Monika Holubová a já přeji krásné dobré ráno. Buďte s námi dál.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
3: Okénko do ohrad a výběhů v Zooparku Zelčín.
4: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v Zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
5: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístěním v zooparku. Vždy jsou to tematické tábory. Ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
4: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
5: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v Zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
4: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zooparkzelčín.cz.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto.
5: I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
11: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZ u Věvanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě Věvanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz
12: Rádio Blaník, zprávy.
13: Rádio Blaník.
14: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Vláda dnes bude jednat za účasti prezidenta Petra Pavla. Hlava státu trvá na tom, že povede výpravu na summit NATO. Premiér ale rozhodnutí o složení delegace posunul na druhou půlku června. Kabinet se mimo jiné bude zabývat zvýšením plateb za státní pojištěnce. Pražští radní dnes projednají návrh nové vyhlášky o zábavné pyrotechnice, která má dát městským částem možnost je na svém území úplně zakázat. A památkáři nepovolí trvalé prosklené zastřešení nádvoří brněnského hradu Špilberg. Nelíbí se jim, že by vypadalo jako moderní hala. Tolik první dnešní zprávy a ještě přidám informace o počasí. Před námi je slunečný a teplý den, většinou bude jasno nebo polojasno a odpoledne naměříme od 23 do 28 stupňů, na horách do 20. Tolik o počasí a pohodové pondělí přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

0: Dobré ráno, hezké pondělí, posloucháte Blaník. Jako krajánek Rádia Blaník jsem ve čtvrtek navštívil Jihlavu a zdejší muzeum Vysočiny. A se mnou i zdejší průvodce Miloš Podařil. Co tady v muzeu všechno můžeme vidět?
1: Jihlavské muzeum je vlastivědné muzeum, kde se dá najít jak prakticky celá historie regionu, ale i také přírodověda Českomoravské vrchoviny. V historii je to uspořádané muzeum tak, že procházíme od těch nejstarších dějin, zejména Jihlavy. To znamená, jdeme od okamžiku objevení stříbra v Jihlavě ve 12. století, respektive od gotiky až do současnosti. A přírodovědné expozice jsou uspořádány podle takových těch typických biotopů, které jsou klasické pro Vysočinu, respektive pro Českomoravskou vrchovinu, takže máme tady expozice, které se týkají lesů, luk anebo vod.
0: Kdy tady začínají vlastně dějiny města Jihlava? Co tady můžeme najít z těch dějin nejvíc?
1: To je v současnosti taková naše mírná bolest, protože v muzeu prochází, nebo muzeum prochází rekonstrukcí, jednou z mnoha rekonstrukcí, takže ty nejstarší dějiny, které se týkají dolování stříbra, pro které tady normálně je otevřená expozice, tak ty jsou aktuálně zavřené, ty se budou otevírat někdy během příštího roku. Takže vlastně začínáme v našich expozicích v současnosti od gotiky, to znamená nějaké 12. 13. století.
0: Takže to je ta historie, dobře. My se v Jihlavě dostáváme až do současnosti. V kterém roce tady vlastně ta výstava končí?
1: No, končíme ve 20. století. Zajímavostí je, že vlastně všechny ty historické etapy, kterými vlastně naše expozice procházejí, tak jsou provázeny nějakými duchy. V každé té místnosti je jakási figurína, jakýsi mluvící duch své doby, který vypráví o životě ve své době. A takže jdeme vlastně od těch prvních okamžiků, od gotiky. Tam máme selku, takovou tetku středověkou, která tam vypráví o černé kuchyni, a jdeme až do současnosti. A tam jsme dlouho přemýšleli, jakou postavu prostě pro to 20. století zvolit. Nakonec jsme zvolili takového toho klasického podnikatele z 90. ve fialovém saku a s kufrem.
0: Více reportáží našeho krajánka najdete na webu 3x2tv.radioblaník.cz. Já se loučím a za malou chvíli se těší Petr Slíva, Adéla Zahradníčková a dnešní Dobré ráno.
2: Proč je zbytečné nosit sovy do Athén?
3: A kdo je to vlastně ten nemocný Lazar?
2: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
3: Proč se říká, co se říká?
2: Každý všední den po 10.
3: na Rádiu Blaník.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
16: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
18: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již dnes zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu dnes v regionálním deníku.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
15: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

0: nejenom krásným dívkám teď zpívalo Turbo. Na Blaníkou v 5.53 zpívalo všem, kteří právě teď posloucháte. A když budete poslouchat dál, tak vás čeká třeba Lenka Filipová.
1: Za všechno může čas.
0: Petr Muk.
2: S ním doma odváři, co díkám za září.
0: A také Marie Rotrová.
1: Štěstí.
0: Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 6. pondělí 8. června. Teď je 5.54.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
6: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
7: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
6: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
7: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
6: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
7: Maxi dotace.
8: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
2: Podívej se mi do očí.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Blaník. Dobré pondělní ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude slunečný a poměrně teplý. Čekáme převážně jasno až polojasno. Odpoledne a k večeru bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Tolik o počasí a teď už je tu Hanka a s ní zprávy.
3: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Prezident se účastní schůze vlády. Vláda rozhodne o zvýšení plateb za státní pojištěnce. Taxikář po konfliktu postřelil zákazníka.
7: Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Prezident Petr Pavel zamíří do Strakovy akademie na jednání vlády. Chce probrat složení české delegace, která se v červenci účastní summitu NATO v Turecku. Hlava státu chce být její součástí, ale premiér Andrej Babiš podle opozice zdržuje a rozhodnutí o tom, kdo pojede, posunul na 22. června. Stát zaplatí v příštím roce za děti a důchodce o 24 miliard víc. O mimořádné valorizaci by dnes měla rozhodnout vláda. Podle premiéra Andreje Babiše by bez těchto peněz hrozil českému zdravotnictví kolaps. Opozice si ale myslí, že samotné navyšování plateb finanční problémy pojišťoven nevyřeší. Policie v Poleradech u Prahy vyšetřuje konflikt taxikáře se dvěma zákazníky. Ten podle dostupných informací večer postupně vygradoval až ke střelbě a jeden z klientů skončil v péči záchranářů. Kriminalisté zjišťují, co přesně sporu předcházelo a další informace chtějí zveřejnit během dneška. Ve čtvrtek startuje fotbalové mistrovství světa. Čeští fanoušci si ho nechtějí nechat ujít a plánují český nároďák v Severní Americe podpořit. Podle Daniely Chovancové z portálu kivy.com je šampionát výrazným cestovatelským impulzem.
8: Zájem českých fanoušků o letenky do měst, kde se hrají čeští reprezentanti zápasy ve skupině, výrazně vystřelil. Počet rezervací do Guadalajary, Atlanty a Mexico City je v termínu šampionátu více než pětkrát vyšší než ve stejném období loni.
7: A největší zájem je o Mexiko, kde v pátek hraje česká fotbalová reprezentace první zápas ve skupině s Koreou. Tím zprávy končí. Na Blaníku startuje Dobré ráno s Petrem a Adél.
9: Dobré ráno, Rádia Blaník
3: s Petrem Svívou.
10: No dobré ráno, víkend jsme nechali za sebou, ale nebojte, on bude zase další. Jenom je potřeba přežít dnešek, zítřek, středu, čtvrtek a máme tady zase pátek. Tak co možná nejpohodovější to pondělní ráno ze studia Blaníku. Dneska máme 8. června, zdravíme zejména všechny medardy, než je kápnete, k tomu se taky dostaneme, uvidíme za chvíli v počasí. A taky se dostaneme k účtenkám a čeká nás dneska jedna speciální soutěž. Bude toho moc. A bude 6. Dobré ráno.

0: Fedofilia a Taylor Swift na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Víkend za námi, po 7 hodině nás čeká zase tahle znělka a po ní budeme proplácet vaše účtenky, vracet vám peníze zpátky na účty, ale pojďme se ještě vrátit k tomu pátečnímu proplácení, kdy jsme zavolali paní učitelce Míle. No tak ten důkaz, že opravdu posloucháte, kdo nám dospíval na Blaníku?
3: No Kája Gott.
0: No Kája Gott. O těch prázdninách, které se vám blíží, vlastně i vám, že jo?
3: No přesně, tak už odpočítáváme.
0: 2193 koruny jsme zaplatili Míle za knížky, které prý objednali rodiče pro své děti za vysvědčení, tak teď to budou mít prostě zadarmo. A dneska to bude klidně vaše účtenka, když nám ji teda pošlete, je potřeba přepsat do SMSky, co chcete proplatit, kolik to stálo, přidat jméno a příjmení a odkud jste a poslat na 63118. Může to být klasická účtenka z obchodu za nějaký nákup, může to být třeba nějaká splátka, může to být, já nevím, záloha na dovolenou, necháváme to čistě na vás, důležité je, abyste k tomu nějaký doklad měli. A po 7 hodině se na to vrhneme. Důležité je samozřejmě po té 7 hodině taky poslouchat Blaník a být napříjmu, protože vám můžeme zavolat. Teď už Elán a Čaba neblázni v 6 hodin a téměř 9 minut.

0: neblázni. Čava neblázni, Eláni, v dobrém ránu na Blaníku, dneska pondělí 8. června, v kalendáři Medard, tu pranostiku asi všichni dobře známe, Medardova kápě, 40 dní kape, tak jak to s tou kápy bude, to nám teď řekne Adélka. Zeptá se na to tam, kde o tom vidí asi nejvíc.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemný start do nového pracovního týdne, no a jak to bude vypadat s počasím v tomto týdnu, tak to nám prozradí Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, začneme ale s dneškem, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, v tuto chvíli máme jasnou nebo skoro jasnou, jen na severu Moravy a ve Slezsku je oblačnosť zväčšená, ale i ta už se odsouvá směrem k jihovýchodu. Teploty se pohybují nejčastěji od 12 do 7 stupňů, ale právě na severu Moravy je díky oblačnosti tepleji kolem 14 stupňů Celsia. Naopak na stanici Jelení v Krušných horách jsou minus 2 stupně, mimo hory je chladno například v Tachově, kde je 5 stupňů nad nulou.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Ve zbytku dne čekáme ještě jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. V maximech čekáme od 23 do 28 stupňů, na horách v 1000 metrech kolem 20, no a vítr bude dnes jen slabý, proměnlivý nebo z jižních směrů do 4 metrů za sekundu.
2: Pojďme se ještě podívat na zbytek toho týdne, co nás čeká.
3: Ve zbytku týdne už přijde změna, protože od úterý a minimálně do čtvrtka bude počasí u nás ovlivňovat zvlněná studená fronta, proto je potřeba počítat na většině území se srážkami, a to hlavně v úterý a ve středu. V úterý se na Moravě a ve Slezsku místy vyskytnou i bouřky. Ve čtvrtek a v pátek už bude oblačnosti o něco méně a srážky se budou týkat hlavně severních a severovýchodních partií našeho území. Teplotně v minimech v úterý od 18 do 13, na východě až 11 stupňů, v dalších dnech většinou od 14 do 9 stupňů Celsia, ve čtvrtek přechodně chladněji jen 11 až 6 stupňů. V maximech pak čekáme většinou od 17 do 22 stupňů, v úterý bude ale na Moravě a ve Slezsku ještě teplo od 23 do 27 stupňů Celsia, naopak ve středu jen 15 až 19 stupňů.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Namálo naslyšenou.
0: Tak jsme to dostali naservírováno na stříbrném podnosu. Teď už je 6:45 a tohle je Petr Muka, Zrcadlo, a vy jste z Blaníka.

0: Sara Bergetti Amo a Ricky Epovery na Blaníku jsou akce, kde si děti odnesou domů balónek a pak jsou bahna. Tam si odnesou zážitek z burácejících motorů, tanků v pohybu a ukázek, které člověk jenom tak nevidí. O víkendu totiž do vojenského prostoru u Strašice zamířili desítky tisíc návštěvníků na tradiční den pozemního vojska bahna, jednu z největších armádních akcí pro veřejnost v Česku. Mezi hlavní taháky patřily třeba nové bojové vozidlo pěchoty CV-90 a tank Leopard. Návštěvníci viděli dynamické ukázky techniky, výsadkáře, historické scénky i prezentaci současné armády. Ta akce navazuje na tu tradici dlouhou více než 30 let a každoročně přiláká 10 tisíce lidí. A možná je na tom nejzajímavější právě to, že technika, kterou většina z nás zná jenom, já nevím, z televizních zpráv, tak se na jeden den promění v něco, na co si můžete sáhnout, co slyšíte a cítíte na vlastní kůži, protože jak některé věci fungují, člověk někdy pochopí, až mu to zaduní pod nohama. Za chvíli už krátké zprávy a za 8 minut bude 6:30. Rádio Blaník.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den. Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblázky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
2: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. Svozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
4: Podívej se mi do očí.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
7: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
9: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
8: Videa ze studia.
9: Fotky z našich akcí.
8: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
9: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
8: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu. Rádio Blaník, zprávy.
9: Rádio Blaník.
10: Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. V Česku roste počet padělaných cigaret. Falešná je každá 15. Stát tak přichází asi o 5 miliard korun ročně. Nejčastěji padělky pocházejí z Polska. Záchranáři o víkendu zasahovali na svatební hostině v Horním Podluží na Děčínsku. Asi desítka lidí se po konzumaci alkoholu a koláčků s marihuanou přiotrávila. Hasiči v neděli odpoledne zasahovali u požáru elektroodpadu v areálu recyklační firmy v Trutnově. Vzhledem k rychlému zásahu by škoda ale neměla být vysoká. A bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Příštím roce se chystá na mistrovství světa v Brně. Tolik krátké zprávy, další už za půl hodiny.
9: Dobré ráno, Rádia Blaník
8: s Petrem Svíbou.
11: Díky, Hanko, pondělí 8. června 2026, Medardové mají svátek, přejeme všechno nejlepší, zdravíme i s Adelkou z Blaníku a za chvíli se podíváme, jaké hudební narozeniny a hudební výročí nám přinese tento týden. Za minutu bude 6:30.

0: Marie Rotrová a štěstí na Blaníku, hudební narozeniny a výročí tohoto týdne. O to teď půjde v těch příštích vteřinách a minutách a postará se o to Daniel Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám krásný dobrý den, jako každé pondělí k vám i dnes přicházíme s porcí zajímavých hudebních výročí na tento týden. Tak jdeme na to. Dnes slaví své 75. zpěvačka s naprosto nezaměnitelným hlasem Bonnie Tyler. Jestli někdo opravdu potřebuje v těchto dnech přání pevného zdraví, je to právě ona. Pojďme dál. Pozítří můžete spolu s námi zavzpomínat na zpěváka Karla Zicha. Českému Elvisi Preslimu by bylo 77 let.
3: Máš chuť mého ránky, lásko má, její vůni máš.
2: Ve stejný den oslaví své 62. narozeniny skladatel a klavírista Petr Malásek a k půlkulatým narozeninám popřejeme ve středu zpěvačce Marcele Holanové. Pro dnešek je to vše, přeji vám pohodový týden a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: A pokud dneska taky něco slavíte, přejeme vám všechno nejlepší. Teď jsou 4 minuty po 6:30 a tohle už je Lady Gaga a Bradley Cooper, nebo jsou Lady Gaga a Bradley Cooper a Shallow na Blaníku. Dobré pondělní ráno.

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já reči sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

0: Hej, Slavíci z Madridu a Valdemar Matuška na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Když se řekne tornádo, většina z nás se vybaví americké pláně, jenomže o víkendu se o něm hodně mluvilo i na Děčínsku. Meteorologové totiž potvrdili, že v pátek v děčínské části Binov skutečně vzniklo slabé tornádo. Lidé ho tam zachytili na videích i fotkách a po jeho průchodu zůstaly v úzkém pásu popadané větve a poškozené stromy a Český hydrometeorologický ústav uvádí, že tornádo vzniklo v bouřkové přehánce, která měla vhodné podmínky pro rotaci vzduchu. Takže na Děčínsku to tornádo opravdu bylo. Dneska se bez tornáda doufám obejdeme, ale co nás čeká, nemine?
2: Dnes nebudou ani moc přehánky, dnes nás čeká poměrně slunečný a teplý den, bude jasno až polojasno, odpoledne a k večeru bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat, teploty vysoko 23 až 28, na horách bude okolo 20 a foukat bude slabý vítr, no během toho týdne se nicméně objeví studená fronta a těch přehánek bude přibývat, takže si zatím užívejme sluníčka.
0: No ale budeme doufat, že v pátek to bude o mnoho lepší. Proč? Tak o tom bude řeč už za chvíli.
1: Víc nebo míň.
3: Tipněte si a vyhrajte poukaz na záhon. Vyvýšený záhon.
1: Máme pro vás poukaz na 5 000 korun.
3: A k tomu slevu v Můj karoten CZ pro všechny.
1: Víc nebo míň.
3: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Vyvýšené záhony, které postavíte raz, dva. Pevné a stabilní PVC, kvalitní a bez nátěrů. Můj karoten CZ. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: XXL výprodej v online shop CZ.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
13: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
15: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
16: Aha.
15: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
16: A co SSB?
15: SSB? Co je SSB?
16: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
15: A to je nějaká nová investice?
16: To je stavební spoření od Buřinky.
15: Aha, a kde se to dá stáhnout?
16: No normálně v Georgii.
17: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
19: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
10: Senkor.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
20: www.projektantbudoucnosti.cz.
21: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Petr Kolář a vyznání na Blaníku. Před týdnem a kouskem jsme i s Petrem oslavili 27. narozeniny na Konopišti, kde slavíme tradičně a tradiční už jsou taky letní koncerty Blaníku.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Takže pokud jste nemohli vy za námi, tak my přijedeme za vámi a poprvé už tento pátek, kdy ten náš cirkus rozbalíme v Havířově. Začátek je odpoledne o 16:30 na náměstí Republiky a nejenom Petra Koláře vám přivezeme, my vám totiž přivezeme i Janka Ledeckého, Olgu Lounovou a taky naši blanickou kapelu. A pozor, důležitá informace, vstupné se na letních koncertech Blaníku neplatí. A letos máme pro vás ještě jeden speciální dárek s brusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která vám vlastně brzy možná přinese spoustu peněz, jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun. Tak se pro ní stavte, začínáme tento pátek v 16:30 odpoledne na náměstí Republiky v Havířově. A uvidíme se tam. To není otázka, to je konstatování.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Elvis a Land of Make-Believe na Bleníku chvilku před 7 hodinou. Další hodina je připravena a v ní vás čekají Krištof, bude Michal David i Miraj. Hezky česky na Bleníku i po 7 je 6.55. Radio Bleník.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je Prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
6: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
9: Luboši, ty ho nebyl, ho!
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: Rádio Blaník, počasí. Rádio
12: Blaník. Hezký den vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnes bude slunečno a teplo. Čekáme převážně jasno až polojasno. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnost. Teploměry vyšplhají až na 28 stupňů. Toliko počasí a teď už se podíváme na informace ze silnic.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej, tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Blaník za volantem.
12: Na dálnici D11 na 34. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané auto. Místem projíždějte opatrně. Komplikace jsou také na D1 na 16. kilometru směrem na Prahu. Tady stojí odstavené nákladní auto, i tady projíždějte s opatrností. A na výjezdu z Mladé Boleslavy na Českou Lípu za Hrdlořezy stojí odstavené nákladní auto. Projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. A teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Hanka Koterová.
17: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
11: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Na nealko v restauraci bude nižší sazba DPH. Mýtné pro kamiony bude přehledně v aplikaci. Letní počasí volá vodní záchranáře do služby.
20: Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Spolu se zavedením EET má klesnout i DPH u nealkoholických nápojů v restauracích. Snížená sazba 12% se ale nebude týkat nealka, které si zákazník vezme sebou. Stejně tak nebudou moct úlevu uplatnit stánkaři. Opozice to považuje za zmatek. Ministryně financí kritiku odmítá. Vláda chystá velkou změnu pro výběr mýta. Novinka se dotkne kamionů a autobusů. Cílem je zjednodušit systém pro dopravce a zároveň snížit náklady státu na jeho provoz. A co konkrétně se má změnit, přiblíží mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
14: Nová podoba mýtného systému by mohla přinést úsporu až 480 milionů korun ročně oproti současnému modelu. Zásadní změnou bude možnost využívat proplacení mýta vlastní mobilní zařízení na místo povinného používání specializovaných palubních jednotek.
20: Nová aplikace bude ale plně funkční nejdřív za 6 let. Vodním záchranářům začíná sezóna. Od tohoto týdne slouží na Slapech a další přehrady budou postupně následovat. Během loňského roku vyráželi na pomoc ve více než tisícovce případů. Vybízí proto k opatrnosti. Důležité je neriskovat, nepřeceňovat cíly a důrazně apelují na zodpovědnost po požití alkoholu. Lidé v Chomutově stále řeší narušenou statiku bytového domu v Čelakovského ulici. Ani po 9 měsících, kdy museli opustit své domovy, se situace nezměnila. Stále se hledá příčina problému. Město tvrdí, že za vším jsou špatně založené základy. Společenství vlastníků ale ukazuje na pohyb svahu, který patří právě městu. Tolik zprávy a na Blaníku pokračuje naše ranní dvojice Petr Sadel.
21: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: 7 hodina je tady, otevíráme další ranní 60-minutovku. Adel, kolik účtenek máš po víkendu v peněžence?
22: Asi ani jednu. Byla u našich, takže já jsem si nakoupila zadarmo.
0: No tak to ti nic neproplatím. A já bych ani nemohla. Ale proplatíme našim posluchačům. Máme dost účtenek?
22: No ano, to máme. No,
0: ano, takže tam se asi nakupovalo o víkendu. Tak se do toho dáme už za pár minut. Teď Krištof a hned teď. Dobré ráno.

0: Před týdnem a kouskem vám zpíval na Blanickém konopišti a teď z ranního vysílání na Blaníku Michal Davida po cestách růžových a tahle cesta růžová možná vede až k proplacené účtence.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: První účtenka tohoto týdne je tady, ale než se do ní pustíme, pojďme si ještě zrekapitulovat ten uplynulý týden, ten minulý. Co všechno jsme proplatili, Adel?
3: V pondělí jsme propláceli svatební šaty, v úterý to bylo dřevo, ve středu oprava myčky, ve čtvrtek se nám nepovedlo dovolat, no a v pátek jsme proplatili knížky za 2193 korun.
0: Já jenom opravím, že jsme se nějak, myslím, dovolali, ne, ale na druhé straně neposlouchali zrovna.
3: Máš pravdu, pocit. Ano, jo, tak to bylo. Jo.
0: A to dřevo bylo palivové teda. Nebylo to třeba sladké dřevo, že bychom propláceli kytaru nebo tak. Už víme, co budeme proplácet dneska.
3: No já už to vím.
0: Ty už to víš, já to budu vědět, co nevidět, už vidím i telefonní číslo. A jdeme volat. Třeba bude právě to vaše. Posloucháte? Tak se ještě mrkněte, jestli máte zapnutý telefon. Tak, to třeba neskončí na tom, že bychom se nedovolali. Ale někde zvoníme. Tak uvidíme, jestli nám to vezmou na druhé straně. Nejste to vy? Mrkněte se do kapsy.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradničková. Kdo je tam?
4: Tady Eva Hanousková.
0: Ze Sulice Želivce?
4: Ano.
0: Nebo ze Sulic Želivce?
4: Sulice Želivec.
0: Evo, co teď děláte?
4: Já se právě chystám do práce. Jsem v koupelně a se tady přikrásluji.
0: A máte v koupelně rádio?
4: No, já poslouchám rádio, samozřejmě.
0: Jo. Adel, co to tedy dneska proplácíme?
3: Dnes bychom měli proplatit opravu zahradního traktoru za rovných 9 tisíc.
0: Jo, sedí to, Evo? Tohle jste nám poslala? Jo, jste to vy.
4: Ano.
0: Jezdí to, ten traktor, už?
4: Jezdí.
0: Povedlo se opravit. Výborně.
4: Ano.
0: Tak možná ta oprava byla zadarmo, když nám teda teď řeknete, kdo dospíval.
4: Michal David po cestách růžových.
0: Posloucháte, to je jasné. Jasné, to patka. Gratulujeme, posíláme 9000 korun, tak ať to jezdí. Klidně si dejte rádio i do traktůrku. Šťastnou cestu do práce.
4: Děkuji moc krát.
0: A zůstaňte nám na lince. Evo, krásný den, naslyšenou.
4: Děkuji, hezký den, děkuji.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: The World a Michael Jackson na Blaníku. Evě jsme před chvílí proplatili opravu traktorku.
1: Jezdí to ten traktor už?
2: Jezdí.
0: Povedlo se opravit. Výborně.
2: Ano, ano.
0: Tak možná ta oprava byla zadarmo, když nám teda teď řeknete, kdo dospíval.
2: Michal David po cestách růžových.
0: Posloucháte, to je jasné. Jasné, jako paska. Gratulujeme, posíláme 9000 korun, tak ať to jezdí. Klidně si dejte rádio i do traktorku. No a to byl ukázkový příklad toho, jak to má prostě po té 7. hodině vypadat. Nejdříve nám pošlete SMSku, do které napíšete, co chcete proplatit, přidáte jméno, příjmení, odkud jste. Po 7. hodině posloucháte, když vám zavoláme, zeptáme se, kdo na Blaníku rozpíval, vy nám odpovíte, no a my vám proplatíme účtenku.
3: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Proplácet budeme i zítra, ale teď už se podíváme na počasí.
4: Dnes nás čeká krásný slunečný a teplý den, bude jasno až polojasno. Až během odpoledne a k večeru v Čechách od západu může přibývat oblačnosti. Teploty vysoko 23 až 28 a na horách okolo 20 stupňů Celsia. No a jak bude vypadat zbytek týdne, tak to ví Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Ve zbytku týdne už přijde změna, protože od úterý a minimálně do čtvrtka bude počasí u nás ovlivňovat zvlněná studená fronta, proto je potřeba počítat na většině území se srážkami, a to hlavně v úterý a ve středu. V úterý se na Moravě a ve Slezsku místy vyskytnou i bouřky. Ve čtvrtek a v pátek už bude oblačnosti o něco méně a srážky se budou týkat hlavně severních a severovýchodních partií našeho území. Teplotně v minimech v úterý od 18 do 13, na východě až 11 stupňů, v dalších dnech většinou od 14 do 9 stupňů Celsia, ve čtvrtek přechodně chladněji jen 11 až 6 stupňů. V maximech pak čekáme většinou od 17 do 22 stupňů, v úterý bude ale na Moravě a ve Slezsku ještě teplo od 23 do 27 stupňů Celsia, naopak ve středu jen 15 až 19 stupňů.
0: Tak uvidíme, jestli to klapne. Křídla iluzí, to už je písnička Václava Neckáře, který vám ji teď zaspívá z Blaníku 2 minuty po 7:45. Dobré ráno.

0: Václavnická řák křídla iluzí na Blaníku. Když se řekne dovolená u moře, většina z nás si představí týden nebo dva v kuse. Jenomže tenhle ten model se začíná měnit. Stále více lidí totiž vyráží k moři třeba jenom na 3 nebo na 4 noci a místo jedné dlouhé dovolené si dopřejí několik kratších pobytů během roku. A tento trend nabírá na síle hlavně díky levnějším letenkám, lepší dostupnosti destinací a taky díky tomu, že mnoho lidí může část práce vyřídit odkudkoliv. Oblíbené jsou prodloužené víkendy u moře na jaře a na podzim nebo mimo hlavní sezónu a v létě se držíme třeba doma. Výhodou je menší stres, nižší náklady na jednu cestu a pocit, že si člověk odpočine několikrát za rok, nejenom jednou. A možná to dává smysl, když si vzpomenete, kolik energie stojí třeba připravit klasickou dvoutýdenní dovolenou, balení, plánování, hlídání a tak dále. Možná je příjemnější sednout na pár dní do letadla, dát si večeři s výhledem na moře a za 4 dny být zase doma. Jo, asi to nějaký smysl dává. Krátké zprávy za chvíli, teď je 7 hodin a 20 minut. Radio Blaník.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte. A přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
5: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
9: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
10: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondy.eu/pomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
11: Se špenátem.
12: Se zelím.
11: Se špenátem.
12: Se zelím.
11: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
13: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
11: Více na prodejny Zeman.cz.
14: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.pragueboats.cz.
15: Už vím.
16: Tak vzhůru na palubu.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
18: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
19: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
20: Blaník za volantem.
21: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na dálnici D1 na 31. kilometru směrem od Prahy na Brno stojí u krajnice porouchané vozidlo. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Na trase z Mladé Boleslavy na Nymburk v Krchlebech havaroval motorkář. Tady počítejte s omezením. Zdržení je zatím minimální. Tolik dopravní servis a teď jsou na řadě další krátké zprávy a s nimi Hanka Koterová.
22: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
20: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
23: Blaník. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, mám pro vás stručný přehled informací. Za účasti prezidenta Petra Pavla dnes zasedne vláda. Kabinet se mimo jiné bude zabývat i zvýšením plateb za státní pojištěnce. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině, jinak jim hrozí pokuta až 300 000 korun. Pražští radní dnes projednají návrh nové vyhlášky o zábavné pyrotechnice, která má dát městským částem možnost je na svém území plně zakázat. A děti z Jeseníku a České Vsi se budou i v příštím školním roce učit v modulárních školách. Do nich se museli přestěhovat po povodních před 2 lety. Opravy se totiž protahují. Tolik stručný přehled, teď zpátky k písničkám.
24: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Hanko, Hanko, neodcházej, neodcházej, vrať se zpátky k mikrofonu. Jedna otázka na tělo. Stěhovala ses někdy?
23: Stěhovala několikrát.
0: Několikrát? Máš nějakou zábavnou historku se stěhováním?
23: Mám.
0: Jsem tě dostal. Fakt?
23: Jo, nedostal. Já jsem v mládí, když jsem měla první práci v Praze, vyhořela v garzonce kvůli boileru. Ale ono to ve finále to fakt jako bylo zábavný, protože já sebe pořád vidím v pyžamu a v té době jsem na sobě v noci nosila fotbalovej dres švédskej, fotbalisty Larsona, co jsem dostala jako dárek.
0: A stála, dobře.
23: A stála jsem dole před barákem prostě s kabelkou, kde jsem měla ty doklady a všechno to nejnutnější. Čekala jsem na hasiče. A ještě v té době vlastně se mnou tam byla kamarádka, která se připravovala na maturitu, já jsem jí s něčím pomáhala. A ta, místo aby spěchala a byla venku kvůli tomu požáru, tak si tam balila spodní prádlo, učení do školy a tak dále. Takže my na to opravdu s úsměvem vzpomínáme. Dobře to dopadlo.
0: Dobře to dopadlo. A zábavné historky se stěhováním, které dobře dopadly, nás budou zajímat i dneska. Hanko, děkujeme. A za malou chvíli se k tomu dostaneme. Za minutu bude půl osmé.
20: Pohodové České rádio.
25: Mám prostě...

0: Mám boky jako skříň a Eva Farná na Blaníku jeho skříň. To je potřeba taky někdy potřeba. Tu je taky potřeba někdy přestěhovat, tak.
1: Rádio Blaník vám přináší
2: příběhy s dobrým koncem.
0: A tento týden bude v dobrém ránu trošku výjimečný, protože tentokrát nebudeme sbírat vaše dobré zprávy, ale historky, rady a příběhy se stěhováním, pokud možno teda s dobrým koncem. Tak Hanka už se nám svěřila. Adel, co ty, jak to máš se stěhováním, kolikrát se stěhovala?
3: Já jsem se stěhovala v životě podle mě tak 4krát, s tím, že jednou to bylo během covidu a já jsem měla oslavu narozenin a donutila jsem svoje kamarády, aby v rámci oslavy si mi za pizzu pomohli vymalovat celý barák.
0: Ano.
3: A potom ještě moje oblíbená historka. My jsme se totiž nikdy se snoubencem neshodli na užitečnosti stěhovací služby. Já jsem vždycky byla velmi za. On byl vždycky jako takové, to udělám si sám. Ale my jsme bydleli v Praze v 5. patře bez výtahu, tak to jednou nastěhoval nahoru veškerý nábytek, včetně těžké postele a skříně. A pak večer prohlásil, no tak dolů už to nenesu. Takže když jsme se stěhovali potom do baráčku, tak to už tady musela zvládnout stěhovací služba.
0: No, já jsem to počítal, že už jsem se 22 let nikam nestěhoval, naštěstí, teda zaplať pámu, protože předtím jsem se stěhoval neustále, to bylo nejdříve s našima, potom jsem se stěhoval na kolej do Ostravy, potom jsem se stěhoval do vlastně prvního pronájmu v Olomouci, pak z jednoho pronájmu do druhého, takže do dneška vidím, jak lítám s tím fíkusem po Olomouci, protože jsem neměl auto a tak dále a tak dále. No, většinou je kolem toho spousta historek a ty nás právě dneska zajímají. Každý se v životě přinejmenším jednou stěhoval, patříte mezi ty šťastné, kterým stěhování vždycky dobře dopadlo? Máte nějaký tip, jak to zvládnout? Tak nám o tom dejte vědět. Možná tím pomůžete ostatním a navíc se na tom můžete opět vydělat. Stěhovací historky s dobrým koncem nám posílejte na 600 318 118 SMS-kou a třeba to nezůstane bez odměny. Každé ráno mezi 8 a 9 odměníme jednu z nich dárkovým balíčkem od MND, ve kterém najdete speciální stěhovací sadu i dárky do nového domova, to celé v hodnotě 3000 korun. A tím ale nekončíme. Na stránce společnosti MND můžete získat rovnou 15 000 na vaše stěhování nebo cokoliv s tím spojené. Peníze můžete využít například na služby stěhovací firmy, novou výmalbu nebo nové vybavení domácnosti. Tak se přihlaste a určitě to zkuste. Čekáme na vaše historky se stěhováním.
2: Příběhy s dobrým koncem.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
0: Tak, historky se stěhováním nám posílejte SMS-kou na 603 118 118 a v příští hodině už někoho z vás odměníme. Teď už Meky Žbirka na Blaníku 4 minuty po půl osmé.

0: Písnička, která zavanula sluníčkem, Las Ketchup a Asrehe.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: A to naše blanické sluníčko pro nás teď má informace o počasí. Bude dneska to sluníčko?
2: Bude. Dnes nás čeká celý den jasno až polojasno, až odpoledne a k večeru v Čechách od západu může lehce přibývat oblačnosti. Jinak dnes bude ale slunečný a teplý den. Teploty se budou postupně šplhat i k té 30, okolo 23 až 28 stupňů. Na horách bude okolo 20, no a foukat bude slabý vítr.
0: Doba dovolených začíná. Co to zkusit ještě před tím hlavním turistickým náporem a užít si trošku stabilnější počasí, než je u nás a se šplouchajícím mořem navíc. Třeba takový Egypt, to je ideální destinace pro celoroční dovolenou. Teplota tam přesahuje 30 stupňů a voda má až 27 a vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Užijte si moře a slunečné dny, které vám zaručeně zvednou náladu. Když se řekne Egypt, co vás napadne? Rudé moře, slunce, písčité pláže a pohoda. Pak už jenom stačí rozhodnout se, jestli dáte přednost odpočinku a klidnější atmosféře Marsi Alam, anebo vás láká zábava a živější prostředí Hurghady. Ať si vyberete jakkoliv, Egypt, to je prostě sázka na jistotu a teď je ještě navíc dostupnější. Pozor, 7 dní s all inclusive v Hurghadě s odletem z Pardubic teď pořídíte už od 8690 korun na osobu nebo do Marsi Alam na 8 dní s all inclusive za 10390 korun na osobu. Tato cena platí pro odlet 11. června. A s Blue Style nešlápnete vedle, lety vypravuje každý den, stačí se jenom vybrat letiště Praha, Pardubice, Ostrava anebo Brno.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 tisíc korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 tisíc korun. UniCredit Bank.
7: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již dnes zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu dnes v regionálním deníku.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s statickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
16: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
17: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Publikum tvé jsem já, Jana Kratochvílová na Blaníku, tak už nám to chodí. Tento týden měníme dobré zprávy za stěhovací historky s dobrým koncem. Nezůstanou bez odměny, protože každý den až do pátku budeme mezi 8. a 9. odměňovat. Tak jsem s prvními historkami.
1: Napsala nám třeba Maruška z Prahy. Dobré ráno, já jsem se stěhovala 5krát a můžu říct, že jsem se vždy těšila na nové prostředí. Jednou z Moravy do Prahy a po Praze pak 4krát pronájem a teď už jsem od roku 2017 ve svém a jsem spokojená. Ale pokud by přišlo stěhování do nového, nebránila bych se. Mě to naopak baví, ty nové začátky někde jinde. Přeji krásný den.
0: Tomu říkám stěhovací historka s dobrým koncem. Ještě něco tam máš?
1: Máme tady ještě jednu anonymní. Dobré ráno, stěhoval jsem se xkrát a vždy při stěhování, když mi někdo doma pomáhal, tak to bylo spíše na nervy. Takže poslední stěhování jsem stěhoval sám a zjistil jsem, raději se strhnu a stěhuju sám i ledničku a pračku.
0: Zajímají nás vaše historky se stěhováním s dobrým koncem, pokud máte nějakou radu těm, kteří se teprve stěhovat budou, tak přihoďte, protože v příští hodině někoho z vás odměníme. Teď už Miraj a Chci tančit na Blaníku.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Tak ať se i vám chce dneska tančit, přestože je pondělí. Tohle byly Miraj na Blaníku, chvilku před osmou. A co po osmé? Hezky česky vám budeme hrát. Postará se o to Hanka Zagorová. Bude Lucie. A bude i Ilona Čáková. Hezky česky na Blaníku i po osmé, teď je 7:54.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo.

0: i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZ u Věvanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě Věvanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
7: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
6: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
7: Tak mrkněte na
8: tisnulevně.cz. Náplně hned.
9: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
10: Rádio Blaník, počasí.
11: Rádio Krásné ráno vám přeje Kristýna Šivčíková. Dnešní den bude slunečný a teplý. Čekáme jasno až polojasno. Odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až krásných 28 stupňů. Toliko počasí a teď už se podíváme na silnice.
10: Kdy bude to správné počasí na výlet?
12: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
10: Za volantem.
11: Na dálnici D10 před sjezdem na Brandýs nad Labem na 11. kilometru směrem od Turnova na Prahu došlo k nehodě. Kolona tady má zatím asi kilometr, zdržení bude narůstat. Popojíždět budete v obou směrech také na trase z Poděbrad na Kolín v Nové Vsi, kde probíhá úklid silnice po dopravní nehodě. Aktuálně se projíždí kyvadlově. A na trase z Mělníka na Prahu před Líbeznicemi se srazila dvě osobní auta. Tady počítejte se zdržením. Tolik dopravní servis. Teď jsou na řadě další zprávy a s nimi opět Hanka Koterová.
13: Bezpečnou jízdu kdykoli a kamkoli přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Prezident osobně dorazí na jednání vlády. Jednorázové zdravotní rukavice stojí jednou tolik. Brněnská zoo se pyšní vylepšeným zázemím pro medvědy.
16: Hezké ráno u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Vláda bude jednat za přítomnosti prezidenta. Petr Pavel chce řešit svoji účast na červencovém summitu NATO. Kabinet Andreje Babiše hlavu státu v delegaci ale nechce. Podle opozice vláda navíc zdržuje, když premiér definitivní rozhodnutí posunul až na 22. června. Konflikt na Blízkém východě zdražuje produkty vyráběné z ropy. Růst cen se výrazně dotýká zdravotnického materiálu, hlavně jednorázových rukavic. Některé typy podražily až o 100%. Nemocnice proto rychle navyšují zásoby a dodavatelé zavádějí odběrové limity. Rokycanská nemocnice modernizuje část pokojů na chirurgickém oddělení. Vyměňuje hlavně nábytek, podlahy a obnovuje vybavení na toaletách a koupelnách u pokojů. Součástí investice jsou také nové televize, ty se ale už týkají vícero oddělení. A brněnská zoo se pyšní nově rozšířeným výběhem pro lední medvědy. Už tuto sobotu se proto koná celodenní slavnostní akce s bohatým doprovodným programem. A kdo bude hvězdou dne, to řekne mluvčí zahrady Jan Bedřich.
17: Přivítáme zde právě nové medvědice z Dánska. Zároveň přivítáme ve zrekonstruovaném výběhu a nebude chybět také autogremiáda týmu HC Kometa Brno. Tak přijďte přivítat medvědice společně s námi.
16: Slavnostní stříhání pásky proběhne v sobotu dopoledne v 10 hodin. Tolik zprávy, u mikrofonu je zase Petr Slíva.
18: Už jsem čekal, že bude autogremiáda těch medvědů.
16: To by bylo fajn.
19: Dobré ráno, Rádia Blaník.
20: S Petrem Slívou.
18: Dobré ráno, 8. hodina je tady před námi, další 60-minutovka, ve které se samozřejmě budeme věnovat těm vašim historkám se stěhováním. Za chvíli tady bude Mirek Táborský, aby nám řekl, kam tento týden pojedeme, ale taky je tady Adélka a Adélka má důležitý vzkaz pro někoho z rodiny.
21: Ano, ano. Moje milovaná sestřička starší má dnes 30. narozeniny.
18: Jo, fakt jo, to je velká holka už, no.
21: Je to tak, takže já bych jí tímto chtěla popřát všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, ať si v životě daří a mám jí moc ráda.
18: Jak se jmenuje ségra?
21: Kristýnka.
18: Kristýnko, všechno nejlepší. Posíláme Hanku Zagorovou a studánku Stříbrnou.

že zas dva cůbky mám a duha zlatohřívá mě vede zpátky k nám.

0: Lucie a Marie a jdeme na cesty. Tohle je znělka, kterou uslyšíte zase v odpoledním vysílání.
1: Po týdnu je tady zase další pondělí a já se na to pondělí vždycky těším, protože to si tady po ránu vždycky popovídám s Mirkem Táborským. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Vždycky, když se jdu projít anebo zaběhat a ta cesta vede podél vody, tak je to prostě lepší. Já mám pocit, že ta voda nabíjí. A vy nás k té vodě pozvete, ne?
2: Určitě, určitě. Myslím si, že nabíjí. Je to živel, líp se tam dýchá samozřejmě při vašem běhání, takže pozvu posluchače i vás na procházky kolem vody. A dvakrát, nebo dokonce třikrát, ne, dvakrát se budu věnovat procházce kolem Vltavy a Berounky, kolem jejich soutoku, protože tam je spousta zajímavých míst a těch procházek může být několik, proto se tam taky trochu zdržím. Potom pozvu posluchače do Čertovy Rokle na Čertovu Lávku, ze které je do té Čertovy Rokle nádherný výhled. No a skončím v údolí Černé.
1: A na to se těším. A vám přeju krásný den a týden a zbytek si poslechněte v odpoledním vysílání. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak to byl Mirek Táborský, jeho pravidelná pondělní návštěva ve studiu. Teď tady mám ještě jedno přání, a to přání hodně zdraví zpěvačce Bonnie Tyler, která dneska slaví narozeniny. Já to řeknu, dneska má 75 a to zdraví bude opravdu potřebovat, protože je po vážné operaci, navíc v umělém spánku. Tak Bonnie Tyler. A tady je písnička od ní.

0: Asi nejznámější písnička velšské zpěvačky, která je po vážné operaci a dneska má 75. narozeniny. Bonnie Tyler.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Jak to bude dneska s tím sluníčkem?
2: Dnes nás čeká krásný jarní den, bude převážně slunečno a teplíčko. Čeká nás tedy jasno až polojasno, až k večeru může přibývat oblačnosti, a to hlavně od západu Čech. Jinak teploty dnes 23 až 28, na horách okolo 20 a foukat bude slabý vítr. Ten týden ale nebude tak sluneční po celou dobu a víc o tom Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Ve zbytku týdne už přijde změna, protože od úterý a minimálně do čtvrtka bude počasí u nás ovlivňovat zvlněná studená fronta, proto je potřeba počítat na většině území se srážkami, a to hlavně v úterý a ve středu. V úterý se na Moravě a ve Slezsku místy vyskytnou i bouřky. Ve čtvrtek a v pátek už bude oblačnosti o něco méně a srážky se budou týkat hlavně severních a severovýchodních partií našeho území. Teplotně v minimech v úterý od 18 do 13, na východě až 11 stupňů, v dalších dnech většinou od 14 do 9 stupňů Celsia, ve čtvrtek přechodně chladněji jen 11 až 6 stupňů. V maximech pak čekáme většinou od 17 do 22 stupňů, v úterý bude ale na Moravě a ve Slezsku ještě teplo od 23 do 27 stupňů Celsia, naopak ve středu jen 15 až 19 stupňů.
0: Tak to byl Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu, my si dáme písničku, která naopak dýchá létem, teplem, šplouchajícím mořem. Tady je Isla Bonita, verze od Ilony Čákové. Na Blaníku ve 8:45.

0: Ivana Čáková, Lajs, Labonita na Blaníku, stěhovací historky s dobrým koncem, to je to, co nás v tomto týdnu zajímá a oni nám chodí. Máš nějakou novou historku?
1: Mám, napsal nám třeba Standa, při stěhování z bytu v pátém patře se nám nechtělo nosit postele po schodech a tak jsme je vyhodili z okna.
2: Ne, ne.
1: A pak jsme je dole pozbírali a zavezli rovnou do sběrného dvora.
2: No to asi jo, teda. Děkujeme.
1: Přidám jednu anonymní. Dobré ráno, Blaníčku, můj nejčerstvější zážitek se stěhováním je z loňských prázdnin, kdy jsme se třemi dětmi stěhovali malou Toyotou celou školu. Vyvrcholilo to stěhováním a rozebráním jurty a následným složením, což byl opravdu nezapomenutelný zážitek.
0: Tak to by mě zajímalo, jak tu jurtu, i když rozebranou, potom nadspali do té malé Toyoty.
1: To už naštěstí prej nebylo tou malou Toyotou.
0: To už nebylo Toyotou. Děkujeme, děkujeme. Ještě něco tam máš?
1: Přidám ještě Martina ze Šumavy, ten mě pobavil. Ahoj Blaničci, my se stěhovali ze středních Čech na Šumavu a po dvou dnech jsme při vybalování věcí utrpěli šok. 200 kilometrů s námi do Nového přicestoval pytel plný odpadků, z čehož logicky vyplývá, že jsme vyhodili jiný pytel plný věcí. Dodnes nevíme, co v něm bylo, nic nám totiž nechybí.
0: To je jako, když člověk rozloží budík a zůstanou mu součástky na stole a budík stále funguje, že jo? Mm. Děkujeme, děkujeme, za chvíli už někoho z vás odměníme, za chvíli taky krátké zprávy, teď je 8 hodin a 19 minut, to mě dostalo teda ten pytel. Radio Blaník,
3: Pepovi parťáci na Radio Blaník. Tak nám začíná další týden a pozítří tady budou parťáci a bude jich víc. Bude jich celá skupina. Skupina Divoký byl dorazí, přátelé. Poslouchejte ve středu mezi 4. a 5. odpoledne. Na Blaníku budou Bilové. Pepovi parťáci na Radio

0: třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblázky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
10: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
11: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
13: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
15: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
14: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
15: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
14: No to teda. Volejte i hned 602-489-489.
15: To je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
16: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
17: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
18: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
17: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
19: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
20: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
21: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
22: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
0: Deník za volantem.
1: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na dálnici D10 před sjezdem na Brandýs nad Labem na 11. kilometru směrem od Turnova na Prahu došlo k dopravní nehodě. Kolona má zhruba asi 5 kilometrů. A na trase z Mělníka na Prahu před Líbeznicemi se srazila dvě osobní auta, tady počítejte se zdržením. Tolik dopravní servis. A teď už jsou na řadě další krátké zprávy a s nimi opět Hanka Koterová.
2: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio Blaník.
23: Pěkné ráno u krátkých zpráv přeje Hanka Koterová. Ministr školství Robert Plaga chystá přelomový zákon o vysokých školách, mění výuku na základních školách a upravit chce také maturitu z angličtiny. Ministerstvo zdravotnictví připravuje reformu duševního zdraví. Do 2 let by mělo vzniknout 15 nových center. Rezort na ně plánuje uvolnit 207 milionů. Dětské letní tábory letos čeká méně byrokracie. Hygienici zmírnili některá pravidla. Mění se podmínky pro zdravotníky a vybavení lékárniček, úklid areálu i denní režim. Vedoucí tak můžou trávit víc času s dětmi. A Česko čeká výrazná změna počasí. Zítra dorazí déšť, bouřky a citelné ochlazení. Nejvýrazněji se změna projeví ve středu, kdy teploty na většině území nepřekročí 19 stupňů. Tolik stručný přehled, další zprávy za půl hodiny.
24: Dobré ráno, Rádia Blaník.
25: V tomhle počasí bych se nechtěl třeba stěhovat. Ale zase z toho může být spousta zábavných historek. A jednu odměníme už za malou chvíli. Za 3 minuty bude 8:30.

naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

0: Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Pepi Glaufer a s Bohem láskou, já jedu dál na Blaníku. A bude se odměňovat. Radio Blaník.

0: Tak máme vytočeno něčí telefonní číslo. A někde ji zvoníme.
1: Safraně, prosím.
0: Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradníčková, je to Martin.
1: Dobrý ráno, ano, ano, u telefonu.
0: Dobré ráno, Martine, ten Martin, co nám posílal tu stěhovací historku.
1: Jo, jo, jo, přesně tu.
0: Stručně jenom, Adél, co v té historce bylo.
2: Takže Martin se stěhoval ze středních Čech na Šumavu a po dvou dnech při bebelování zjistil s rodinou, že 200 kilometrů vezli pytel na odpadky, no takže vyhodili něco jiného, ale tak dodnes vám to prý nechybí podle té SMSky, tak snad dobré.
0: Jo, dobře to dopadlo, fakt nic nechybí, jo.
1: Ne, vůbec nic nechybí, my jsme se nám to vrtalo hlavou, říkáme tak, a teď to přijde, jako teďko něco, hrnce, nádobí, polštáře, jako říkáme, to není možný, máme všechno. Netušíme do dneška, opravdu netušíme, čeho jsme se zbavili, asi nám to nechybilo, evidentně, no, možná, kdyby jsme těch pytlů vyhodili víc, tak se taky nic nestane, možná bychom měli víc prostor pro tom pro sebe.
0: No, my jsme tady dali hlavy dohromady a zjistili jsme, že ta vaše historka nás prostě pobavila nejvíc.
1: Musím říct, že po letech je to taky usměvný, no, v tu chvíli jako to rozhodně zábavný nebylo, jako, no, když vám spokoje, jako, přijete do novýho a něco vám tam zapáchá, a teď jako chodíte, koukáte, co se to tady děje, že jo.
0: No, Martine, my ten váš pytel prostě odměníme.
1: Protože
0: my pro vás máme dárkový balíček od MND, ve kterém je speciální stěhovací sada, jsou tam dárky do nového domova, to celé v hodnotě 3000 korun, tak nejenom, že jste ztratili ten pytel s tím, co jste potřebovali, dovezli jste si pytel toho, co jste nepotřebovali, to tak ještě máte něco navíc.
1: Začali jsme v novém ve starém.
0: Takže... Výborně, tak ať se vám dobře bydlí, Martine, zůstaňte nám ještě na lince a krásný den, naslyšenou.
1: Dobře, děkuju, naslyšenou.
0: No a z toho plyne ponaučení, dvakrát kontroluji pytle, než to stěhováci odvezou. Stěhování představuje pro spoustu lidí stres a náklady navíc. V MND proto přicházejí se soutěží, kde můžete hrát každý týden o 15 000 korun na stěhování. Výhru můžete využít například na služby stěhovací firmy, novou výmalbu nebo nové vybavení domácnosti. Pro zapojení do soutěže stačí jít na web mnd.cz/stěhování a zanechat na sebe kontakt. No a zítra ráno další balíček.
3: Příběhy s dobrým koncem. Na Rádiu Blaník. Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: You're my heart, you're my soul a Modern Talking na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Trošku zapátral v kalendáři, kromě toho, že je pondělí 8. června, tak jsem zjistil, že přesně před 119 lety v Brně na náměstí Svobody otevřeli vůbec první kino. Což použiju jako oslý můstek k počasí, protože bude to dnešní počasí spíš na kino, anebo spíš na to vyrazit někam ven.
2: Já bych řekla, že to bude na takové letní kino, protože dnes nás čeká krásný letní jarní den, bude teplo a slunečno, až 28 stupňů, na horách okolo 20, jasno až polojasno odpoledne a večer bude v Čechách oblačnosti zvolna přibývat, ale během dne bude většinou slunečno.
0: Takže večer přijde ta medardová kápě.
2: Možná.
0: Bude 40 dní jenom kapat. No, doufujeme, že ne. Uvidíme. Za chvíli už Lucka Vondráčková a Radim Flender a potom už se podíváme na dnešní první nápovědu k tajemnému roku.
1: To si počká, ten se počká.
3: A pro naše fotbalové fanoušky to platí dvojnásob.
1: Trvalo to 20 let, ale jsme tam.
3: Na mistrovství světa ve fotbale.
1: Buďte s námi fandit naši.
3: Od 11. června.
4: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: XXL výprodej v online shop CZ.
9: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Skonto nábytek.
11: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Skonto nábytek.
12: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již dnes zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu dnes v regionálním deníku.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
14: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
18: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
19: Slyším, Datart nákupy?
18: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
19: To je mazec.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Už
7: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
20: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
7: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
20: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.

0: Lucie Vondráčková, Radim Flendra a Stanice Svět a teď už Stanice Tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Po kterém budete pátrat zase v té příští hodině. A jednu malou nápovědu pro vás mám i dneska předem. V Tajemném roce jste mohli vidět jeden z cestopisných filmů jednoho známého českého cestovatele, který si k tomu cestování vybírá vozítka, kterými by se člověk nevydal dál než do sousední vesnice a společné mají to, že jsou žlutá.
3: Ale pojedeme. A prostě když to nepůjde, tak se vrátíme.
0: A více si řekneme po 9. hodině teď. Voxel v naší ulici, na Blaníku.

0: ulici. Naši ulici a Voxel na Blaníku. A nás už čeká to hledání tajemného roku po deváté s těmito písničkami. Novinku měl tehdy i Marek Ztracený. Naše cesty rovný a nebo klikatý. A vzniknuli tento duet. Ale může se stát tak častokrát. A více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté, teď je 8.53. Radio Blaník.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou. Přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč, s desetiletou zárukou. Profi voda, CZ.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
9: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
10: A náplně skladem doručíme už.

0: do druhého dne.
1: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
0: Tak mrkněte na
2: tisku.cz.
3: Náplně hned.
4: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZU v Jevanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě v Jevanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
0: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
3: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude slunečný a teplý, čekáme převážně jasno až polojasno, odpoledne a k večeru bude přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Toliko počasí a teď už se podíváme na silnice.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Blaník za volantem.
3: Na dálnici D10 před sjezdem na Brandýs nad Labem na 11. kilometru směrem od Turnova na Prahu došlo k dopravní nehodě. Kolona má aktuálně 5 kilometrů, počítejte proto se zdržením. A nehoda je také na trase z Mělníka na Prahu před Líbeznicemi, kde se srazila dvě osobní auta. Tady počítejte se zdržením. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi kolegyně Hanka Koterová.
9: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Policie o prázdninách spustí aplikaci na pokuty. Konec amalgámových plomb se blíží. Liberecký kraj financuje vznik pobočky vlastivědného muzea.
3: Blaník. Pěkné dopoledne, jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová. Policisté začnou při řešení přestupků používat elektronické pokutové bloky. Při vypisování těch papírových se totiž stávají chyby a toho pak využívají řidiči, když přes právníky usilují o zrušení uděleného trestu. Aplikaci na pokuty spustí policie o prázdninách. Papírové bloky úplně nekončí, zůstávají jako alternativa. Komplikace nově čekají řidiče i chodce v centru Brna. U autobusového nádraží dělníci začali s přestavbou parovodu. A s rozsáhlou opravou a modernizací začali silničáři ráno i na D8. Jde o 30 kilometrů dlouhý úsek z Nové Vsi na Mělnicku do Lovosic na Litoměřicku. Práce na dálnici potrvají celé léto. Začátek července přinese zásadní novinku v péči o zuby. Z ekologických důvodů totiž končí používání amalgámových výplní. Problémem je množství rtuti. Zubaři budou moct dělat amalgámové plomby už jen ve specifických případech, například u pacientů s alergií. A v Libereckém kraji pokračuje obnova historických památek. Opravit se mají historické domy a letohrádek u vodního hradu v České Lípě, kde následně vznikne i nová pobočka vlastivědného muzea a galerie. Víc říká hejtman Martin Půta.
12: Ta myšlenka s tím tam udělat pobočku, novou expozici, zpřístupnit tady ty historické budovy je dlouholetá. Povedlo se díky společnému projektu s Městským muzeem v Bad Šandou získat v rámci projektu Krajina a člověk v muzeu naživo i virtuálně podporu z Interregu Česko-Sasko.
3: Liberecký kraj do rekonstrukce investuje desítky milionů. Tím zprávy končí, teď hurá do minulosti.
0: Tajemný rok a Petr Slíva.
10: Na Rádiu Blaník.
13: Doslova hurá do tajemného roku, po kterém budeme pátrat v těch příštích minutách, ale potřebujeme, abyste nám s tím trošku píchli. Volejte dneska na 800 109 109 vaše tipy a vzpomínky, nebo pište na 603 118 118. Pomáhat vám budou slovní nápovědy a stejně tak i písničky, protože všechny jsou z tajemného roku.

0: tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 100.

0: Cruel Summer a Taylor Swift.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A připomínka tajemného roku. No a my půjdeme na vaše první tipy a první vzpomínky. Zkusíme nejdříve telefon. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: No, všetek zdravím. Volám na ten tajemný rok, kde je o rok 2019.
0: 2019 a nějaká vzpomínka k němu?
3: No, to mi zrovna nic nenapadá.
0: To nevadí, tak pěkný den přeju. Naslyšenou.
3: Mám taky hezký den, na to.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Mia, ta zkouší rok 2020 a napsala k tomu zkouším jen tak.
0: Tak uvidíme, 2020 píšu.
4: Přidám Samuela, ten nás zdraví a napsal, dnes se vracíme do roku 2019.
0: Výborně.
4: A stejný rok nám tady tipuje i Marek a napsal, to je rok, kdy jsem maturoval.
0: No jo, ale jaký?
4: 2019.
0: Tak jo, díky. Pojďme na první slovní nápovědu. No, tak k té ukázce, kterou jsem pouštěl před 9 hodinou. Žlutý cirkus Dana Přibáně v tajemném roce uzavřel svou 11-letou cestu kolem světa a adrenalinová výprava se vrátila vlastně na začátek. Napojila se na trasu první expedice a na 17 237 kilometrech jela poprvé až domů do Prahy. Divoká jízda začala v jižní Indii, pokračovala přes Nepál, Himalaj, Pákistán, Čínu, Kyrgyzstán až do Uzbekistánu a potom přes Rusko a Ukrajinu na Slovensko a do Česka. A celá ta výprava dostala název Trabantem tam a zase zpátky.
5: Ale pojedeme. A prostě když to nepůjde, tak se vrátíme.
6: To je naozaj náročná expedice.
5: Každý den se něco rozbije.
7: A jak tohle auto může někdo milovat?
0: Trabantem tam a zase zpátky, jeden ze skvělých dokumentů Dana Přibáně, který jste poprvé mohli vidět 11. dubna tajemného roku, tak to je první nápověda. Vyvolejte na 800 109 109, pište na 603 118 118. Když jsme u toho cestování, tak si dáme taky cesty Marka Ztraceného. Tady jsou.

0: tajemném roce to byla po určitou dobu druhá nejhranější písnička v českém eteru. Soe Maja, Eva Max.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, Zuzana.
0: Zuzko, jaký rok tipujete?
2: Rok 2019.
0: A podle čeho?
2: Podle Karla Gotta.
0: Karel Gott. A Charlotte, a co jste dělala vy v roce 2019?
2: Já jsem se stěhovala do Kadaně ze Slovenska za přítelem a chystali jsme svatbu.
0: Výborně, dopadlo to dobře?
2: Výborně.
0: Výborně, výborně, tak vám přeju hodně štěstí. Trvá to teda dál? Pro jistotu se ještě zeptám.
2: Dál trvá. Letos budeme slavit 20 let výročí v červenci.
0: Tak gratuluju a ještě mi řekněte, kam jedete.
2: Jedu domů.
0: Domů, tak dobrou cestu domů, šťastnou cestu, dobře dojďte. Mějte se krásně.
2: Děkuji moc.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak pojďme na tipy z SMSek.
3: Já tady přidám tip od Marie z Přepych. Krásný sluníčkový den všem do Blaníčku. Dnešním tajemným rokem je rok 2019. Mm-hmm. To už jsem si asi užívala důchodu po 43 letech práce ve zdravotnictví a sociálních službách.
0: Děkujeme za tip.
3: Přidám další tip na rok 2019 a ten nám tady poslal Pavel.
0: Díky, Pavle.
3: A přidám ještě jednu anonymní SMSku. Ahoj tady, pardon, tak není anonymní, jenom jméno nebylo na konci. Ahoj tady, Monča, tajemný rok je 2019 a v ten rok se narodila má dcera Klárka a zrovna včera měla narozeniny.
0: Je, zdravíme, Mončo, Klárku. Vás, Monču, Klárku, všechny zdravíme a pište nám dál na 800, ne, pište nám na 603 118 118, volejte na 800 109 109 a tady je ta písnička, o které byla vlastně před chvílí řeč a která by vám taky mohla připomenout tajemný rok.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe

0: co Bůh chystá.
1: Srdce nehasnou, Karel Gott, Charlotte, Ella Gottová.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
3: Na Rádiu Blaník.
1: I tohle byla písnička z tajemného roku. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Tady je Monika.
1: Moniko, zdravím vás. Jaký máte ty?
4: 2019.
1: A podle čeho tak soudíte?
4: Podle Karla Gotta.
1: Ta písnička Srdce nehasnou, co?
4: Ano.
1: Co jste dělala vy v roce 2019?
4: Co jsem dělala? Starala jsem se o dvouletou dceru.
1: Dvouletou, které už je teď, jestli dobře počítám, devět?
4: No, skoro jo, no.
1: Jo, tak jo, moc vám děkuji. Odkud voláte?
4: Vlaňskrouna.
1: Mějte se krásně v Lančkrouně, naslyšenou.
4: Vám taky, naschledanou.
1: Pojďme na SMSky.
5: Já tady přidám tip na rok 2020 a ten nám tady poslal Richard z Brna.
1: Díky, Ríšo.
5: Ahoj Petře a Adélko, tipuji dnes rok 2019 Trabantem tam a zpátky, i když se říká Fordem tam a vlakem zpátky, to nám napsal Karel z Černovic.
1: Díky.
5: A přidám ještě tip od Ivany z Vysočiny, ta přidává čárku k roku 2019 a napsala tipuji to podle písniček a to se nám narodil úžasný mnouček Tomášek, který oslaví v neděli 7. narozeniny.
1: Moc děkujeme. Ano, Trabantem tam a zase zpátky, jeden z cestopisů Dana Přibáně, který jste mohli vidět 11. dubna tajemného roku poprvé. To byla ta první slovní nápověda. A další tady bude už za chvilku. No a vy pište na 603 118 118 anebo volejte na 800 109 109 a zkuste si tipnout, ve kterém roce se dneska nacházíme.
3: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nevíš, ho?
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
11: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
12: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
13: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Stupenky na divadlo Kalich.cz.
14: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. Svozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
15: Podívej se mi do očí.
16: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
17: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
18: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
19: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
0: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. A Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
19: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
20: Renault nebo Dacia. Autostav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autostav Benešov. Jedeme s vámi každý den. Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlikyartus.cz.
21: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: Stal se 29. listopad tajemného roku a kanadský zpěvák The Weeknd vydal tuhletu písničku Blinding Lights.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Nejstreamovanější, že?
3: Ano, říkáš to naprosto
0: říkám
3: správně.
0: Dobře. Píseň všech dob na Spotify. A pojďme k tomu, co už jsme si dneska zahráli. Srdce nehasnou od Karla Gotta a Charlotte Ellie Gottové. Naše cesty od Marka Ztraceného a měli jsme tady taky Hvězdáře od skupiny Krištof a připomněli jsme si dokument Dana Přibáně Trabantem tam a zase zpátky, který jste poprvé mohli vidět v tajemném roce. A tady jsou vaše další tipy, pojďme se na ně podívat. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Božka z Ostravy Kozmi, z Hlučína.
0: Já vás zdravím, jaký máte tip?
4: Jaký mám tip? Rok 2019.
0: A co jste dělala v roce 2019? Můžu se zeptat?
4: Byl pro mě v těch 59 letech, jako ne posledního, ale našel jsem si přítele posledního. Tak.
0: Jo, takhle. A jste spolu pořád?
4: Pořád, balíme Egypt.
0: Balíte Egypt, tak tam pozdravujte, mějte se tam fanfárově.
4: Jo, děkuju, mějte se hezky v radiu, naschle.
0: Díky, naschledanou. Pojďme na SMSky.
3: Napsala nám třeba Mirka Zčenková, ta typuje rok 2019, napověděl jí duet Karla Gotta a Charlotte a napsala to šel náš Honzík do první třídy.
0: Děkujeme.
3: Přidám tip na rok 2020 a ten nám tady poslala Majka z Prahy.
0: Díky.
3: A přidám ještě jeden tip a od Míše z Frýdku Místku. Ahoj, já si myslím, že jde o rok 2019, hlavně podle písniček. V tom roce jsem si v létě zlomila ruku a v zimě nohu, takže pro mě těžký rok.
0: No to jo teda. Děkujeme za vzpomínku. Tak už jenom samé pozitivní roky a pojďme k další vzpomínce na tajemný rok. Psal se 1. únor tajemného roku a Eva, tehdy ještě Samková, získala ve snowboard crossu titul mistryně světa na mistrovství světa v útahu. Byla to její první medaile ze seniorského snowboardového šampionátu.
5: To bylo skvělý, samozřejmě. Já můžu být jenom spokojená, nic víc. Celý tým pracoval skvěle, prkna jeli úžasně, trenéři trénovali tak, jak mají.
6: Jak tady všichni říkají mission complete, tak s tím souhlasím.
0: Tak Eva Ramčíková, tehdy ještě Samková, získala svou první medaili ze snowboard crossu v seniorské kategorii a to je další nápověda 800 109 109, to není nápověda, to už je telefonní číslo, na které když zavoláte, tak si popovídáme o vašem typu a o vaší vzpomínce, anebo to dejte do SMSky a pošlete na 603 118 118. A tady je další písnička z tajemného roku a o ní se postará Lucka Bílá, jmenuje se Mám ráda život.

0: Názvu téhle kapely stojí, že jsou to bratři a oni jsou to skutečně bratři. Jeden se jmenuje Joe, hraje na kytaru, druhý Nick hraje na klavír a třetí je Kevin a hraje na mandolínu a říkají si Jonas Brothers podle svého příjmení. Tuhle písničku jste poprvé mohli slyšet v Tajemném roce a tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Světlana z Rokyta.
0: Tak povídejte, jaký máte tip?
1: No, já bych tam měla tip rok 2002.
0: 2002 říkáte?
1: No.
0: Dobře, a co jste dělala v roce 2002?
1: Ježíš, já si to vůbec nepamatuju.
0: Je to dost dlouho, co? Já se vám nedivím.
1: No, tak jo. A chtěla bych tam pozdravit holky do chráněné dílny tady v Rokycanech.
0: Tak je zdravíme, všechny vás tam zdravíme, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky, nashledanou.
0: Tak za chvíli poslední nápověda, ale před ní ještě SMSky.
2: Já tady přidám další čárku k roku 2019, to nám poslala Lenka podle Karla Gota. Přidám potom Zdeňku s Tomášem, ty taky typují rok 2019 a potom ještě přidám jednu čárku k tomu stejnému roku, to nám poslala Monika z Ústí nad Labem, která tento rok přestoupila do nového zaměstnání.
0: Díky, Moni. No a jdeme teda na tu poslední nápovědu. Já si teď pomůžu touhle znělkou. Poznáváte? V Tajemném roce totiž skončila jedna dlouhá epocha a miliony televizních diváků po celém světě čekali na to, že ještě něco přijde. A nepřišlo nic už. Výsosti.
3: Nebyl jsem u tebe, když jsi mě potřeboval. Byl jsi přesně tam, kde jsi měl být.
0: Tento seriál měl 8 sérií a ta 8. byla odvysílána právě v Tajemném roce. Skončil totiž seriál Hra o trůny.
3: A velitel vojska.
4: Ano, výsosti. Během týdnu ti přivedeme vhodné kandidáty k audienci.
3: A Drogon? Víme něco? Naposledy byl spatřen, jak letí na východ.
5: Čím je dál, tím líp.
3: Třeba ho mohu najít. Tak pokračujte.
4: Jak si přeješ, výsosti?
0: V Tajemném roce skončila Hra o trůny a to byla poslední nápověda.
6: Tajemný rok. Na Rádiu Blaník.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Skonto na bytek.
14: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Skonto nábytek.
15: První probuzení na moři?
16: První selfie s delfínem.
17: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
18: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
19: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na vaillant.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
20: Senkor.
21: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
22: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
23: A tava!
24: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
22: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
24: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
25: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
26: Fortuna, dostane tě do hry.
27: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
28: České rádio.

0: Když nevíte, jak nazvat nějakou písničku, nazvěte ji prostě písnička. To byl Pavel Celta a Pokáč.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
0: Když nevíte, jak nazvat nějakou písničku, nazvěte ji prostě písnička. To byl Pavel Celta a Pokáč.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A poslední hudební připomínka.

0: Karla Gotta a podle toho seriálu Super o tom Trabantu.
1: Jo.
0: No to je bezvadný, se na to koukat.
1: On ty nové dokumenty je strašně rád.
0: Já taky.
1: Moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
0: Vy taky, krásný den, naslyšenou.
1: A dál pojďme na poslední SMSky.
2: Napsala nám třeba Jiřina z Hlinska, ta typuje rok 2019 a napsala, ten rok jsem vstoupila do řad čtyřicátníků.
1: Gratuluju.
2: Další čárku ke stejnému roku přidává Modřinka z Liberce, typuje to podle písniček a podle Evy Samkové a napsala také vaše, naše rádio slavilo dvacetiny a nám se narodil druhý vnouček.
1: Děkujeme.
2: A pak vám přidám ještě jednu čárku k roku 2019, tu nám napsala Blanka a napsala, to byl rok, kdy někdo odložil našeho andílka a my si ho o pár měsíců později mohli adoptovat.
1: Děkujeme. No tak si to zhrneme, Trabantem tam a zase zpátky, film Dana Přibáně, další cestopis, který jste poprvé mohli vidět v tajemném roce. Eva Samková, nebo tehdy ještě Samková, se stala mistryní světa a skončil seriál Hra o trůny. A pokud jste typovali rok
3: 2019,
1: tak jste typovali správně.
3: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
4: Tajemný rok Rádio Blaník.
1: Další tajemný rok zase zítra, s Adélkou se na vás těšíme zase v ranním vysílání po 6. hodině. Zůstaňte s Blaníkem, za chvíli už vás čeká Pepa Černý a s ním dopolední Blaník. A teď ještě jedna vzpomínka na ten rok 2019. Maroon 5 a Memories.

0: Hezky česky na Blaníku i po desáté. Teď je 9.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
2: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude slunečný a teplý. Čekáme převážně jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Tolik o počasí a teď dopravní servis.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Za volantem.
2: Pozor si dejte na dálnici D1 na 31,5 kilometru směrem od Prahy na Brno. Tady stojí ve stoupacím pruhu nepojízdný kamion. Na Benešovsku ve Voticích v Kaplířově ulici mezi křižovatkami ulic Sadová a Komenského náměstí počítejte s omezením, a to kvůli pracím na silnici. Tolik dopravní servis a teď už jsou na řadě další zprávy a s nimi kolegyně Hanka Koterová.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Stát si chce příští rok půjčit víc než letos. U turistů vede Praha a Královéhradecký kraj. V Jeseníkách Valaši zase pasou ovce. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Vláda počítá pro příští rok s vyšším schodkem než letos. Přitom ministryně financí garantuje, že nepřekročí unijní podmínku 3% HDP. V dalších letech by měl deficit začít klesat. Současně kabinet plánuje snížení daně z příjmů právnických osob na 19%. Turistů v Česku přibývá. Do hotelů a penzionů dorazilo během prvního čtvrt roku téměř 4,5 milionu hostů. To je oproti loňsku o 5% víc. A víc říká už ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
6: Pozitivní je také fakt, že návštěvnost meziročně vzrostla ve všech krajích. Zároveň vidíme, že cestovní ruch dnes ovlivňují nejen cena a kvalita služeb, ale stále více i pocit bezpečí, dostupnost a jednoduchost cestování. Právě v těchto oblastech má Česko opravdu silnou pozici.
5: Já ještě doplním, že nejvíc turistů se ubytovává v Praze a Královéhradeckém kraji. Pankrácká věznice v Praze zaznamenala pokus o útěk jednoho z vězňů. Při navádění na vycházky se oddělil od ostatních a pokusil se ze zařízení prchnout. Muž ale netušil, že je celou dobu pod dohledem kamer a díky rychlému zásahu stráží se mu nepodařilo dostat dál než k prvnímu vnitřnímu plotu. V nejvyšších částech Jeseníků se znovu pasou ovce. Přibližně stovka zvířat se pohybuje v chráněné krajinné oblasti mezi Ovčárnou a Petrovými kameny. Na ovce za každého počasí budou až do září dohlížet pastevci se psy, o které byl velký zájem. Termíny byly během 24 hodin plné. A tím zprávy končím. Teď už mě u mikrofonu střídá Pepa Černý.

0: Iveta Bartošová na vlnách Rádia Blaník.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: A už je tady Samča, tak Samčí, povídej, co pro nás máš dneska?
3: Co znamená, když o někom řekneme, že je jantar? No, je to taková mírná, možná až schovívavá nadávka pro hlupáka, popletu nebo nešiku. A teď ten zajímavý původ. Slovo jantar se do češtiny dostalo z polštiny, kde označuje právě skamenělou pryskyřici, tedy jantar, který známe ze šperků. Jenže v polském hovorovém jazyce se časem začalo používat i jako označení pro člověka, který není zrovna nejostřejší tuška v penále. Přes Slezsko a Ostravsko se pak tenhle význam dostal i k nám a zabydlil se hlavně v místním nářečí. A existuje ještě jedna hezká teorie. Jantar je sice na pohled krásný, ale uvnitř je to vlastně jen skamenělá pryskyřice. Takže označení jantar mohlo být trochu ironické. Něco vypadá hodnotně, ale obsah už není tak slavný. Jazykovědci se ale na tomhle vysvětlení úplně neshodují, takže jisté je hlavně to, že k nám výraz přišel z polského prostředí.
0: Jak jinak. Samčo, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Říká se, že Blaník hraje hezky česky, ale někdy taky trošičku slovensky. Skupina Tým.

0: Tanaka, o tobě i o mně na vlnách Rádia Blaník a my si budeme hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Víc nebo míň, přátelé. Pokud se chcete přihlásit, tak můžete začít 603 118 118 a napište celé své jméno, místo, kde bydlíte, to znamená název města nebo obce a potom dáme heslo a dneska dáme heslo karoten. Jo, heslo je karoten, to je ta věc v té mrkvi, že ano. No ale proč karoten? Protože dneska hrajeme o poukaz na 5 000 korun na vyvýšený záhon u karotenu, u mého karotenu. Je to firma Můj karoten.cz a přátelé, nejenom, že mám pro vítěze ten voucher na 5 000 korun, ale navíc mám ještě velkou slevu na další nákup, jo, docela až takovou skoro třetinovou. No ale pro vás všechny ostatní, kteří teď posloucháte, tak mám taky slevu. Slevový kód zní, napište si to, Blaník 10, Blaník 10, velkými písmeny, Blaník 10. Je to 10% sleva a mechanika zadávání kódu je taková, že posluchači můžou slevový kód zadávat do poznámky v objednávce, protože u Můj karoten.cz se platí až při převzetí zásilky. Můj karoten ten nabízí vyvýšené záhony a kompostéry, jsou určeny pro nejnáročnější klientelu a jsou navrženy s důrazem na kvalitu, životnost a design. Přátelé, pokud chcete vyhrát ten poukaz na 5 000 a ještě velkou slevu, tak prosím pište 603 118 118 a heslo je, opakuji, karoten. Za chvilku Kex a taky Juriáši na Blaníku.
1: Pro někoho je to noční můra.
2: Jiní to zvládají levou zadní.
1: A co vy? Máte nějaký fígl na rychlé stěhování bez zbytečných nervů?
2: Pochlubte se nám a možná na tom vyděláte.
1: Každé ráno pro vás máme dárkové balíčky od MND,
2: kde můžete získat rovnou 15 000 na vaše stěhování.
1: Chcete vědět víc? Poslouchejte Blaník.
2: Každé ráno od 6 do 9. Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
8: Yeso!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
11: Od 1. června je v Metropoli Zličín
12: Ninja Park!
11: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
13: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
11: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
13: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
14: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito. No jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
15: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci.
16: Tento týden u Zemana. Masový kříž od Kýty, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 69,90.
17: No ano, do této soboty masový kříž jen za 69,90. Skvělý na pečení i do omáček.
16: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 69,90.
17: Více akcí na prodejny Zeman.
18: Do košíku jahody sami nazbíráme, ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
19: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
20: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
19: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
21: Potisk, dárky, potisk, dárky, Bilabil, CZ.
22: Odplouvám kránu na katamaránu.
23: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
22: Odplouvám kránu na katamaránu.
23: www.pragboat.cz.
22: Už ví.
23: Tak vzhůru na palubu.
24: Na Kozla je spolech. Slavnosti Kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti Kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
25: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
26: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
27: Nejlevnější pneu.cz.

0: Hvězda letošního konopiště Michal David na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: A my si jdeme hrát, přátelé. Vy už víte, že hrajeme s firmou, která se jmenuje Můj Karoten.cz a hrajeme hlavně o voucher na vyvýšený záhon v hodnotě 5 000 korun. Navíc pro vás všechny, kteří posloucháte, tak mám ten slevový kód. Je to Blaník 10, Blaník psáno velkými písmeny. Když si tam něco objednáte, tak právě tenhle ten kód, tohle heslo vám pomůže k 10% slevě. No a už mám na telefonu dva sympaťáky, nejdřív sympaťačku paní Renatu, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Máte se dneska dobře, Renatko?
3: No krásně, svítí sluníčko.
0: Já jsem čekal, že řeknete, budu na Blaníku, to je skvělejší, ale máte pravdu, s počasím mývá člověk větší radost. Na telefonu je taky pan Tomáš. Tomáši, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Tomáš říkal, že neví, jestli může teďka hrát, protože vylez z auta, ale já si myslím, že i mimo auto se dá hrát. To je výzva pro vás všechny ostatní. Tak, Renato, poslouchejte pozorně, jo?
3: Ano.
0: Do výšky kolika centimetrů lze záhony Můj Karoten sestavit? Povídejte rychle.
3: Do 90 centimetrů.
0: Do 90, no tak Tomáši, máte smůlu, no. Renata, wow. Renata evidentně nějak studovala, nebo já nevím, jak je to možné. Jak to, že to víte, Renato?
3: Ne, protože my jsme kdysi jako chtěli záhony.
0: Jo.
3: A takže to už je asi 2 roky, co já jsem koukala a nezapomněla.
0: A vy si to 2 roky pamatujete, jo?
3: A já si to některé věci si opravdu pamatuju.
0: Většinou blbosti, že jo? Ale tohle zrovna se hodí. No.
3: Ježíš, děkuju.
0: Nemáte za co. No ale Tomáši, pro vás mám jednak CDčko, ale taky velkou poměrně slevu u Můj Karoten.cz. Tak mi vydržte oba na telefonu, prosím. Jo, mimochodem Tomáši, popřejete, teda pogratulujete Renatě.
4: Pogratuluju, samozřejmě, gratuluju moc.
3: Děkuju moc, děkuju.
0: No, takhle když nám začíná tenhle týden to mistrovství světa ve fotbale, jak musíme být aspoň my trošku fair play. Paráda, Tomáši, moc děkuju. Držte prosím na telefonu, na oko, naschledanou.
4: Naschledanou.
0: A my si budeme hrát zase zítra, přátelé.
1: Víc nebo míň. Vyvýšené záhony, které postavíte raz, dva. Pevné a stabilní PVC, kvalitní a bez nátěrů. Můj Karoten.cz, snadná cesta ke skvělé úrodě.
0: Tak a Blaník, to je cesta ke skvělým písničkám. Za chvilku Marcela Holanová a Ráno.
1: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz, snadná cesta ke skvělé úrodě.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: XXL výprodej v onlineshop.cz.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
10: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
9: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
10: Co si vezmu na sebe?
9: Zalando.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
18: Senkor.
19: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
20: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
19: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
21: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Over the Rainbow. Taky tu Havaj úplně cítíte? To dokáže jenom písnička. A jak už víme z minulého týdne, hudba léčí. Hlavně ta česká na Blaníku, třeba Pavel Bobek.
1: Veď mě dál, přesto má.
0: Nebo Kabáti.
2: Tak zastav ten kočár, dej nabídko.
0: Ale teda určitě Nedvědi.
3: S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat.
0: A na Blaníku hrajeme hezky česky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. A za 6 minut a malý kousíček už bude 11 dopoledne.
4: Rádio Blaník.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
7: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Jsi držitelem snížené zdravotní klasifikace a zároveň zkušeným řidičem skupiny B s praxí na dodávkovém vozidle? Ozvi se nám. Nabízíme 4denní pracovní týden v rodinném kolektivu chráněné dílny ve Zruči nad Sázavou a slušný plat. Volej 602 217 195. Opakuji 602 217 195.
9: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
10: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
12: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
13: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
14: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
13: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
14: Tak mrkněte na
15: tisnulevně.cz.
16: Náplně hned.
17: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
18: Rádio Blaník, počasí.
19: Rádio
20: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude slunečný a teplý. Převážně čekáme jasno až polojasno. Odpoledne a k večeru bude postupně přibývat oblačnost. Teploměry vyšplhají až ke krásným 28 stupňům. Tolik o počasí a teď dopravní servis.
18: Jak bude?
21: A co si vzít na sebe?
18: I to se dozvíte u nás na Blaníku.

0: Deník za volantem.
1: Komplikace očekávejte na dálnicích. Na D11 mezi 42. a 25. kilometrem směr Praha probíhají na krajnici práce údržby. Na D1 na 31. kilometru a směrem od Prahy na Brno stojí ve stoupacím pruhu nepojízdný kamion. Tak ho hlavně nepřehlédněte. Možné komplikace pak čekejte před Kolínem ve směru od Poděbrad. V pravém pruhu probíhá sečení křovin a silničáře potkáte taky na trase Čáslav-Kolín, a to za odbočkou na Kutnou horu. V pravém pruhu tu rovněž probíhá sečení křovin, tak tam buďte velmi pozorní. Tolik dopravní servis pro střední Čechy. My přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Lidí bez práce v květnu ubylo. Odškodné po vakcíně proti covidu se rozšíří. Klíšťata letos nakazila už dvakrát víc lidí. Hezké dopoledne, u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nejvíc lidí bez práce zůstává v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Naopak nejmenší problém sehnat práci mají lidé v Praze a na Pardubicku. Nejvyšší soud rozšířil prostor pro odškodnění lidí s poškozeným zdravím po covidové vakcíně. Právo na odškodné se už nebude omezovat jen na bezprostřední ohrožení života nebo úplnou ztrátu soběstačnosti. Rozhodující nově bude, jestli očkování prokazatelně vedlo k horší kvalitě života nebo pracovní neschopnosti. Jihočeští hygienici hlásí nárůst případů boreliózy. Letos evidují 228 nakažených, což je dvakrát víc než loni touto dobou. Proti lymské borelióze neexistuje očkování. Lékaři při každém pobytu v přírodě proto doporučují používat repelenty. Jižní Čechy patří mezi nejrizikovější oblasti v republice, nemoc tu přenáší každé třetí klíště. A Zlínský kraj chce dál podporovat vzdělávání zdravotních záchranářů. Důvod je jednoduchý, je jich málo. Na Univerzitě Tomáše Bati proto vznikl nový vzdělávací program. A ten přiblíží mluvčí kraje Soňa Ličková.
5: Studijní program zdravotnické záchranářství byl za podpory Zlínského kraje na Univerzitě Tomáše Bati akreditován v roce 2024. Vznikl jako odpověď na rostoucí potřebu kvalifikovaných zdravotnických záchranářů, a to nejen ve Zlínském kraji, ale i v celé České republice.
4: Univerzita musela pro zajištění výuky sestavit tým odborníků, protože i jich byl pro nový program nedostatek. To je ze zpráv ode mě všechno. Na Blaníku už pokračuje Pepa Černý.
6: To my jsme tady taky teďka, viď?
4: Co myslíš?
6: Tým odborníků.
4: Tým odborníků. Hned mi to došlo, jo.
0: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
6: Přátelé, krásné dopoledne, za 10 vteřin už bude 11, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. České písničky budou hrát prim a za chvilku je tady Péťa Slíva a Zlaté české ručičky. A protože je přesně 11, tak vám tady pustím Michala Hrůzu přímo pro Emu a pro vás všechny.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: No Doubt a Don't Speak.
1: Na vlnách Rádia Blaník, tedy v překladu Nemluv. Tak já už mluvit nebudu, pustím k tomu Petra Slívu. Dneska to bude takové celostní, tak jdeme na to. Zlaté české ručičky.
2: Jsme Blaník.
3: A hledáme zlaté české ručičky.
4: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Jarkou Štrejlovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, já vás zdravím a zdravím i všechny posluchače Rádia Blaník.
4: A Jarko, já o vás vím, že vy jste úžasnou průvodkyní na cestě životem, to nám alespoň napsala posluchačka, která vás do Zlatých českých ručiček přihlásila. A já jsem si o vás našel stránky srdceživota.cz. A teď je to teda na vás, abyste nám řekla, co děláte, protože já vím, že vy pracujete nějak s celostními metodami, které podporují tělo, ale i mysl a ducha. Jak je to dál?
5: No tak určitě je to přesně tak, jak jste řekl teď úvodem. Ano, zabývám se celostním přístupem k člověku. No a co to znamená? Znamená to vlastně to, že pracuji jak v duší, tak s fyzickým tělem. Ta první metoda, o které bych tady vám dneska ráda řekla, tak je metoda SRT, říkám jí lidově SRTčko. Je to metoda, kdy pracuji s čištěním programu duše. To znamená, že pomocí SRT čistím programy duše. No a samozřejmě, že po odchodu těchto programů nastávají velký životní změny a hlavně touto metodou pracuju se ženami, protože ženy, bych řekla, že toho v tom životě mají naloženo trošku víc než muži. No a většinou se potkávám se ženami, které mají pocit, že jednat v životě opakují neustále dokola jedna a ty samé situace, nebo prochází nefunkční vztahy, nevěří si, mají úplně nízkou sebehodnotu, nebo třeba i pocit toho, že všechno v tom životě musí zvládnout sami.
4: No a co se týče té fyzické pomoci, protože se věnujete celostní medicíně, tak tam to vypadá jak?
5: No, tak tohle je taky oblast, která je velmi důležitá pro každou lidskou bytost, protože pracuju s metodou pana doktora Jonáše, což je řízená a kontrolovaná detoxikace organismu, kdy vlastně já umím změřit toxiny v lidském těle na EAV přístroji. No a tím, že dokážeme změřit tyhleto toxiny u každého člověka v lidském těle, tak tyhle ty toxiny z toho těla mohou odejít, protože pan doktor Jonáš sestavil naprosto unikátní preparáty v podobě kapiček, které v sobě nesou informaci. A ta informace přímo působí na náš imunitní systém, kdy informace z kapiček umí předat informace našemu imunitnímu systému a ten se následně dokáže začít opravovat a samozřejmě taky vyloučit toxiny, které v tom těle nemají co dělat.
4: Jarko, kdyby někdo zatoužil po vašich službách, co má pro to udělat?
5: No to je úplně jednoduché, stačí si najít moje webové stránky srdceživota.cz. Tam mám všechny informace, jsou tam na mě všechny kontakty.
4: Tak já vám moc děkuju, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří v tom, co děláte. A mějte se krásně, nashledanou.
5: Já moc děkuju a nashledanou.
3: Jsme Blaník
2: a hledáme zlaté české ručičky.
1: A zase jsme je našli. Péťo, moc krát děkujeme. A teď si dáme píseň o tom, jak jeden svaz měl svůj sraz. Bohémové.

0: Katy Perry a Roar na vlnách rádia Blaník. Roar to je anglicky jako řev. Třeba Roar dělá lev. Když řve, tak tomu se říká Roar. Přátelé, teď jsem vám chtěl říct jednu takovou zajímavost. Teď je období svateb, že jo? A různě se konají u různých zámků, na radnicích a tak. A lidé si vybírají ta nejkrásnější místa na statcích, u mlýnů, na loukách. Mají dobré počasí, modlí se k tomu a tak. A já jsem teď zjistil, že se dokonce konají svatby i v Temelíně. Normálně v zámeckém parku u té slavné jaderné elektrárny. A představte si, že teď o víkendu se tam konala 149. svatba. To znamená, že ta další bude jubilejní 150. No řekněte, chtěli byste svatbu u jaderné elektrárny? A spoustu lidí to láká. Stejně jako třeba frčeli jednu dobu ty svatby v horkovzdušném balónu. No, znáte to, 100 lidí, 100 chutí. Za chvilku Dalibor Janda a taky Kabáti. A oni na Blaníku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Un, dos, tres!
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Se špenátem.
12: Se zelím.
11: Se špenátem.
12: Se zelím.
11: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
13: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
11: Více na prodejny-zeman.cz.
14: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
15: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
17: Mm.
12: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
17: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
18: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
19: Třikrát zelená, smažák!
20: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
21: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
22: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
23: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
22: Těšíme se na vás.

0: Village People a YMCA na vlnách Rádia Blaník. A my se teď spojíme s kolegyní reportérkou Sárou Voldánovou, která je v Národním technickém muzeu, kde je tisková konference, už tedy skončila. A Sára nám teď řekne, o co tam šlo vlastně. Sáro, povídej, vítej ve vysílání.
1: Hezký den z Národního technického muzea, kde si právě prohlížím podobné veterány, kteří už ve čtvrtek vyrazí směr Bratislava v rámci závodu 1000 mil československých. První ročník se konal už v roce 1933 a dnes tato událost ožívá znovu, a to právě v podobě vzpomínkové jízdy historických vozidel. Startovat se bude stejně jako v 30. letech před budovou Autoklubu České republiky v pražské Opletalově ulici. V 6 hodin ráno odtud vyrazí první ženská posádka a následovat jí bude dalších 129 veteránů, z nich 6 se účastnilo už toho původního závodu. Závod vyvrcholí v sobotu právě tady před budovou Národního technického muzea. Pro návštěvníky je připravený zábavný program, třeba doprovodný závod na šlapacích audíčkách. Škoda, že je to jen pro malé závodníky, mezi které už se asi nevmáčknu. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, moc krát děkujeme za informace a my si budeme dál hrát na Blaníku. Hlavně hezky česky, za chvilku Nedvědi a Kohout.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
4: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Olympik.
4: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Lucka Bílá.
4: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
5: Děkuji moc.
2: Co byste chtěli od nás proplatit?
3: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118.

0: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. Aneb kyberbezpečnost pro každého.
1: Váš bankovní účet byl zablokován? Rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
2: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
1: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
3: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
12: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
13: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

0: Slucháte Rádio Blaník a tohle byl Enrique Iglesias na závěr 11. hodiny. A už je před námi česká hodinka a s ní Sagvan Tofi. Taky Petr Spálený.
1: Já se k tobě, dívko, nehodím, dlouho spím.
0: A božský Karel Gott.
2: Kávu si osladím, o trochu víc.
0: Já vám to taky osladím, já mám pro vás pouze české písničky mezi 12. a 13. v české hodince, jako každý den na vlnách Rádia Blaník. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude pravé poledne.
3: Rádio Blaník.
4: S Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Viany, srdeční záležitost.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
10: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
11: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
10: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
11: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
13: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
14: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
16: Rádio Blaník. Počasí.
17: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude oblačno až zataženo, od západu postupně přijde déšť, postupně přeháníky a odpoledne se mohou místy objevit taky bouřky. Později k večeru pak srážky zase postupně ustanou. Teploty zítra vyšplhají na 19 až 22 stupňů. O počasí všechno, je tu doprava.
18: Kdy bude to správné počasí na výlet?
19: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
20: Blaník za volantem.
17: Komplikace hlásí dálnice D10. Na 57. kilometru směrem z Turnova na Prahu se srazilo osobní auto a náklaďák. Na místě jsou záchranné složky, blokovaný je tu jeden jízdní pruh, kolona se zatím netvoří. Na D10 dejte pozor taky před sjezdem na Mnichovo hradiště na 56.5. kilometru. A to směrem z Prahy na Turnov, srazilo se tu nákladní auto s osobákem. Nehodu vyšetřuje policie, očekávejte pomalý provoz.

0: Opatrně taky na dálnici D6 mezi 43. a 0. kilometrem probíhá sečení křovin.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Prezident Pavel zamířil na jednání vlády. Výstavbu datových center zbrzdí drahé energie. Do vzdušného prostoru Lotyšska pronikl dron. Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Prezident Petr Pavel dorazil do Strakovy akademie. Zúčastní se části schůze vlády. Projednat chce koordinaci účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Premiér Andrej Babiš nicméně minulý týden řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit NATO se posouvá o 2 týdny. Drahé energie zabrzdí výstavbu až 40% datových center v Česku. Ty přitom mají potenciál až miliardových výnosů pro tuzemské hospodářství. Podle poradenské společnosti EGU budou datová centra do roku 2030 spotřebovávat kolem 1,8 terawatthodin elektřiny ročně. Další výstavba ale naráží na vysoké ceny i bariéry spojené s připojováním nových zdrojů do sítí. Pražské divadlo Hibernia se chlubí novou fasádou. Ta plně respektuje historický ráz okolí. Prostor náměstí Republiky v Praze tak znovu získala reprezentativní nádech. Víc k modernizaci řekne ředitelka divadla Eva Homindová-Remerová.
5: My jsme si tu rekonstrukci hradili z našich vlastních prostředků a vlastně plánujeme i další rekonstrukce v rámci toho divadla. Teďka aktuálně máme naplánovanou rekonstrukci vzduchotechniky a budeme pokračovat s výměnou sedaček v sále.
4: Celkově opravy zatím vyšly na zhruba 11 milionů. Do vzdušného prostoru Lotyšska pronikl nejméně jeden dron letící z Ruska. Krátce na toho se střelili spojenecké letouny Severoatlantické aliance a případná letecká hrozba pominula. Jde o další z řady bezpilotních letounů, které v posledních týdnech vzbudily obavy v pobaltských státech a nebo třeba ve Finsku. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa Černý.
6: Je to tak, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý
3: na Rádiu Blaník.
6: Krásné skoro poledne, přátelé, za 20 vteřin už je to tady. Budeme si dál hrát, a to pouze hezky česky mezi 12 a 13. Je totiž na Blaníku vždycky česká hodinka. No a za malou chvilku vám pustím jednu písničku, která na Blaníku zazní úplně poprvé, protože je to úplná novinka. Teď si dáme klasiku. Tohle je Olympic, taky jsem se narodil boss.

0: Dávej ber, zpívá Sagwan Toffee. A víte proč Sagi? Protože dneska má narozeniny Lukáš Vaculík, ale od něj žádnou písničku nemám. Ale jsou to kamarádi do deště, tak proč by si nemohli takhle zaspívat navzájem? Lukáš je všechno nejlepší, 64 let, co to znamená? Hlavně pevné zdraví přeju. No a teď se podíváme na to, na co všichni čekáte. Je to vaše oblíbená rubrika a sice...
1: Poprvé na rádiu Blaník.
0: Tak, máme před sebou písničku, která na Blaníku zazní úplně poprvé, protože je úplně nová. Naspívala a napsala ji skupina Krištof a je to písnička, kterou Krištof nám přednese spolu s Dominikou Aládžiou. Dominika Aládžia, to je zpěvačka, ale hlavně influencerka, která má strašně moc sledujících na TikToku a na Instagramu a tak. A je to titulní skladba připravovaného alba a je taková vlastně jako velmi zajímavá, tak pozorně poslouchejte. Sám Richard Krajčo o ní prohlásil, že Půlnoční hřích je singl o touze, která ne vždy musí být naplněna. O snech, které přicházejí těsně kolem půlnoci, v okamžiku, kdy to staré ještě neodešlo a to nové se teprve rodí. O skryté vášně a emocích, které zůstávají pod povrchem. Tolik tedy Richard, který příští rok oslaví 50. v O2 aréně a teď tady máme tento duet. Takže Krištof a Dominika Aládžia, poprvé na Blaníku, Půlnoční hřích.

0: Jan Sahra Hedla, Bára Basiková, Tisíc men na vlnách Rádia Blaník. To je krása. To je Antonín Dvořák. Rodák z Nelahoze vsi. Přátelé, Antonín Dvořák ale není jenom novosvětská a rusalka, ale taky třeba pohádková opera Čert a Káča. A právě teď 10.6., což je teď ve středu, se bude hrát Čert a Káča u památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě. A bude to velkolepé. Hraje se to na třech různých jevištích v krásném anglickém parku. Navíc zažijete i komentovanou procházku po okolí památníku. Já vám to doporučuji. Podívejte se na webové stránky antonindvořák.cz. Tam se dozvíte úplně všechno. Je to teď ve středu Čert a Káča u památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě. A pokud se vám nehodí ta středa, tak se to hraje potom ještě v neděli, teď v neděli 14.6. Tak zdravíme do Vysoké a ať se to povede a pokud tam vyrazíte, tak si to užijte. To je krása. Za chvilku Xindl X, taky Karel Gott a Lucie Bílá. To chci mít. Posloucháte Blaník a Českou hodinku. Středočeské aktuality. Přeji vám hezký den. Cestování příměstskými autobusy kolem Prahy čeká změna. Nastupování všemi dveřmi na testovacích linkách se osvědčilo a Středočeský kraj tak tento provoz rozšíří od srpna o dalších 51 linek. Jestli opravdu došlo ke zrychlení autobusů a jestli kraj nepřijde o peníze kvůli volnému nástupu všemi dveřmi, nám řekne radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký.
1: Ano, data mluví jasně. Na spojí do Prahy jsme zkrátili zpoždění v průměru o nějakých 4 až 7 minut a výrazně to stabilizovalo jízdní řády a lidé tak už nemusí čekat dlouhé frontě u řidiče. Pokud je o tržby, tak černé scénáře se vůbec nenaplnily. Musím říct, že lidé jsou poměrně zodpovědní a hodně přecházejí na aplikaci Pytlítačka, jejíž podíl na nákupech jízdného stoupnul z nějakých loňských 20% na 35%. Počet cestujících bez lístku sice mírně stoupl, ale proto také posilujeme kontrolu o nějakých dalších 15 nových revizorů. Od 1. srpna pak ten systém spustíme natrvalo a rozšíříme ho například na páteřní linky do Brandýsa, Benešova, Kladna nebo Příbrami.
0: A já ještě dodám, že na nových linkách novinku poznáte snadno. Autobusy budou mít možnost nástupu všemi dveřmi označenou digitálním symbolem přímo na informačním panelu. A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky.
2: Středočeské aktuality. Aktuality.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
7: Od 1. června je v Metropoli Zličín
8: Ninja Park!
7: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
7: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
8: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
10: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlikyartus.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
12: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
14: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
13: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
15: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
16: Firma Havelka uhelná sklady, dobrý den.
17: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
16: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
17: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
16: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
17: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.

0: naposled.
1: Lucie Bílá, to chci mít. To často říká i Valecká mimochodem.
2: To jako říkám často.
1: To chci mít, vždycky tady koukáš na nějaký e-shop a říkáš, že to chci strašně mít.
2: No ale co tohle. Já udělám, já si to pořídím.
1: No to je pravda, no. Tak pravda je, že ona nekouká, Iva, na žádné jako luxusní e-shopy, ale tak jako cenově dostupné, takže no. Opravdu si může leco spořídit.
2: No a tak žijeme jenom jednou, že jo? Zítra tady nemusím být, tak ať mám radost.
1: Tak, jak říká Zdeněk Pourek, rubáš kapsy nemá, taková univerzální moudrost. Ivo, já jsem ti chtěl oznámit takovou jako zásadní událost.
2: Ty se budeš ženit.
1: Ne. No, stal se historický moment. No. Jo. Představ si, že tento týden začíná mistrovství světa ve fotbale, my to samozřejmě budeme sledovat, a u nás na našich trávnicích, konkrétně v 9. lize okresní soutěže 3. třídy na Kutnohorsku, poprvé v historii v utkání z Braslavice Chotusice nastoupila žena v utkání mužů. A nebyla to jen tak ledajaká žena, ale byla to dcera...
2: Kouzelná.
1: Byla to žena kouzelná. Ne, byla to dcera svého spoluhráče. Hrál tatínek a dcera v jednom týmu. A pozor, za dospělé. A proč je to unikátní? Protože ono to ještě do loňského roku nebylo možné. A loni...
2: A proč?
1: No prostě tak se říkalo, že chlapi mají
2: jako
1: rád s chlapama.
2: Co máte proti nám? Jako?
1: No teď už nic.
2: Jo, teď už nic.
1: My jsme na to loni přišli, tak jsme vám to dovolili normálně.
2: Jo, vy jste nám to dovolili, ne. Milostivě, to jste hodný.
1: Tak byl tam tlak z vaší strany.
2: No tak jistě, že?
1: Ne, já tohle to vítám, mně se to líbí. Ono to dosud bylo možné jenom v těch dětských kategoriích. A já si pamatuju, že když jsem hrál za TJ Sokol Tišice, tak v žákách s náma hrála dívka Petra Zemanová, kopala líp než my všichni dohromady.
2: No jistě.
1: A byla to naše opora, takže u dětí to možné bylo a teď už je to možné i u dospělých. A já tedy vám oznamuji, už se to stalo, už si zahrála žena dokonce se svým tatínkem a mně se to líbí. Má to i své odpůrce, ale proč
2: mně se to taky líbí. Já myslím, že až budou ženy na mistrovství světa, víš, v těch, a bude to smíšený tým, tak konečně vyhrajeme.
1: No, tak jo. Tak za chvilku Petr Spálený, Je to trest. Jestli je to tematická píseň nebo ne, to si vyberte sami, já vám tady nechávám Ivu. Mějte se krásně, sportu zdar a Iva se možná docela přestane smát.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Tak nám začíná další týden a pozítří tady budou parťáci a bude jich víc. Bude jich celá skupina. Skupina Divoký byl dorazí, přátelé. Poslouchejte ve středu mezi 4. a 5. odpoledne. Na Blaníku budou Bilové.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
5: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
6: XXL výprodej v online shop.cz.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu.
0: Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
20: Pak přijeďte do AutoESA.
19: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
20: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
19: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
20: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
21: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
22: Senkor.
23: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Tak to byla Lucie Vondráčková a Láska umí víc. A to je velká pravda. Za 6 minut bude 13 hodin a za chvilku Kutil.
1: Jsem Kutil. Mám malou
0: dílu. A samozřejmě Činasky taky. Tomáš Klusa dokola.
1: Ty nezvedáš mi telefon.
0: Tak trochu pomalejší tempo a Jarek Nohavica.
2: Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měly.
0: To si budeme hrát po 13. hodině, stále tedy hlavně hezky česky i v pondělí. Tak dobrý den a za chvilku jsme zpátky.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
7: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na Zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondy.eu/pomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
10: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme oblačnou až zataženou oblohu. Od západu postupně dorazí déšť a přehánky. Sem tam se mohou objevit i bouřky, a to hlavně odpoledne. K večeru pak srážky opět od západu zase postupně ustanou. Teploty v maximech zítra vyšplhají na 22 stupňů. O počasí je to všechno. Na řadě teď jsou informace z dopravy.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Blaník za volantem.
10: Na pražském okruhu u sjezdu na Vestec na 3,5 kilometru směr letiště se srazilo nákladní auto se sanitkou. Dávejte tam velký pozor. A mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi vzniká nová silnice. Úsek měří víc než 8 kilometrů. Jaká jsou jeho největší pozitiva, říká mluvčí ŘSD Jan Rýl.
15: Nová komunikace výrazně odvede tranzitující dopravu z obcí, zvýší bezpečnost provozu a zlepší plynulost dopravy na významném tahu mezi dálnicí D10 směrem na Liberec a potom dále na Hradec a

0: směrem i na Polsko a Německo.
1: Součástí přeložky bude 7 mostů, 3 nadjezdy, 2 protihlukové stěny a 2 mimoúrovňové křižovatky. Tolik doprava, na řadě jsou zprávy s Monikou.
2: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
1: V Česku bývá šťastných dětí a dospívajících. V plzeňském Lochotíně zasahují hasiči. IIHF změnila místo zápasů Česka na šampionátu v Německu. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Psychická pohoda dětí a dospívajících se v Česku zhoršuje. Šťastně se cítí asi polovina z nich. Víc než 60% dětí zároveň tráví online víc času, než by chtěli. Vyplývá to z průzkumu Mladé hlasy 2026. Výzkum UNICEF v České republiky realizuje od roku 2001 a v porovnání s posledním průzkumem z roku 2024 klesl počet šťastných dětí o 8%, nešťastných přibylo o procento. V Plzni hoří v bývalém hotelu CD ve čtvrti Hlouchotín. Z objektu se evakuovalo 32 lidí, jeden člověk je v péči záchranářů. Hasiči už požár dohašují a objekt postupně odvětrávají. Policie po dobu zásahu hasičů dočasně uzavřela Karlovarskou třídu ve směru do centra města. Ve středočeském kraji startuje kulturní léto plné různorodých akcí. Program poběží až do září na desítkách míst napříč regionem a podrobnosti přidává radní Václav Švenda.
5: Milovníci hudby se mohou těšit na koncert filharmoniku, recital, koncert nebo tradiční dechovku. Dále máme připravena divadelní představení, stand-upy, filmové večery a tematické akce.
1: Kompletní program a podrobnosti o jednotlivých akcích jsou na webu středočeské kulturní léto.cz. Čeští hokejisté budou nakonec na příštím mistrovství světa v Německu hrát v Düsseldorfu. Podle původních plánů zveřejněných Mezinárodní hokejovou federací měli hrát v Mannheimu. Na složení naší skupiny B se ale nic nemění. Česko se střetne s Kanadou, USA, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Turnaj bude příští rok od 14. do 30. května. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď se na vás těší Iva Lecká.
3: Iva Lecká
4: na Rádiu Blaník.
6: Krásný dobrý den, přátelé, tak po víkendu zdravím, já jsem měla po dlouhé době volný víkend, tak jsem si to náležitě užila, takzvaně po italsku prostě dolce far niente, tedy sladké nic nedělání. No a to je umění, přátelé, jo, nic nedělat. Tak vzhůru do nového týdne a hezky na pohodu, nenechte se vykolejit nikým, kdo se neusmívá. 13. hodina je tady a startujeme hezky česky.

0: skupina Činesky a my teď se podíváme za jiným profíkem. Konkrétně Martina Sáblíková. Ta už má svůj poslední závod za sebou a teď se chystá rozlučka s fanoušky a to je to, o čem bych chtěla mluvit. Na pražské výstaviště se v sobotu, tam se odehraje festival off-season a podrobnosti nám poví jeho organizátor Zdeněk Novotný.
1: Vemte si svůj dres a pojďme na závěr sezóny, pravda, těch asi nejvýsledovaných sportů, liga, fotbal, hokej, basket, tak pojďme si to tady ještě jakoby užít a udělat si oslavu fanouškovství. A v tom programu si troufám říct, že si každý jako najde to, co by ho bavilo, ale ten celek je skutečně o tom, že tam má být ta pozitivní fanouškovská atmosféra a oslava fanouškovství.
0: No, takže hudba a hlavně sport. Už teď v sobotu v Holešovicích. Tak se přidejte a my pokračujeme dál. Opět hezky česky je tu Tomáš Klus.

0: když zbývá pár slov, nebo také je t'aime. I pod tímhle názvem tuhle písničku najdete. My se ale teď podíváme do světa filmu. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který se uskuteční od 3. do 11. července, dalo světu znát první zásadní hollywoodská jména, tedy osobnosti, které letos přijedou. Cenu prezidenta letos osobně převezmou americká režisérka, scenaristka, herečka Maggie Gyllenhaalová, rovněž všestranný americký umělec Jesse Eisenberg. Pro karlovarské publikum je účast Gyllenhaalové, řekla bych, obzvlášť symbolická, protože v roce 2006 jí festivalová porota ověnčila cenou pro nejlepší herečku za hlavní roli, a to v dramatu Sherry Baby, který si tehdy odnesl i hlavní křišťálový globus. Takže 3. až 11. července v Karlových Varech. No a u nás na Blaníku za chvilku pozvánka na první letošní letní koncert Rádia Blaník. Jedeme za vámi do Havířova.
1: Pro někoho je to noční můra.
2: Jiní to zvládají levou zadní.
1: A co vy? Máte nějaký fígl na rychlé stěhování bez zbytečných nervů?
2: Pochlubte se nám a možná na tom vyděláte.
1: Každé ráno pro vás máme dárkové balíčky od MND,
2: kde můžete získat rovnou 15 000 na vaše stěhování.
1: Chcete vědět víc? Poslouchejte Blaník.
2: Každé ráno od 6 do 9.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí, a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
8: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
9: Padá!
10: Tak si něco přej.
9: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
10: Tak to se mi to přání splnilo.
9: Cože?
10: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
9: No tak, toho musíme rychle objednat.
11: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
12: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
13: V tom musí být celá liška.
14: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
15: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
16: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
17: Jsme energie tohoto města.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Hej vy? Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
20: Odplouvám kránu na katamaránu.
21: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
20: Odplouvám kránu na katamaránu.
21: www.prageboats.cz.
20: Už vím.
21: tak vzhůru na palubu.
0: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
1: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
0: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
1: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
0: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
1: Maxi dotace.
22: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
23: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
22: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
23: Tak mrkněte na
24: tisnulevně.cz.
25: Náplně hned.
26: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grillu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
27: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
28: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Olga Lounová, hezky česky na Blaníku, Olga Lounová ve skvělé formě na konopišti a Olga Lounová bude i v Havířově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Milí Blaníci, milí přátelé, milá rodino, máme pro vás dobrou zprávu. I letos pro vás chystáme seriál našich letních koncertů. No a poprvé vyrazíme 12. června, je to pátek. A kam? To už jsem řekla, do Havířova. Začátek je odpoledne o 16:30 na zdejším náměstí Republiky, kde vám právě zahraje a zaspívá Olga Lounová. Společně s ní taky Janek Ledecký, Petr Kolář a naše blanická kapela. Vstupné se neplatí pochopitelně na našich letních koncertech. A letos, pozor, pro vás máme ještě speciální dárek. Z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Ale pozor, to není jenom tak obyčejná samolepka, jo? To je kouzelná samolepka. Zkrátka, když si o tuhle samolepku řeknete, tak už brzy možná vyhrajete spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce přihraje rovných 100 000 korun na ruku. Tak až budete v Havířově a půjdete kolem našeho koncertu, tak určitě si o tuhletu sluníčkovou samolepku Rádia Blaník řekněte. Tak v pátek 12. června se v Havířově těšíme.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
3: Víc nebo míň?
1: Typněte si a vyhrajte poukaz na záhon. Vyvýšený záhon.
3: Máme pro vás poukaz na 5000 korun.
1: A k tomu slevu v můj karoten.cz pro všechny.
3: Víc nebo míň?
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
6: Vyvýšené záhony, které postavíte raz, dva. Pevné a stabilní PVC, kvalitní a bez nátěrů. Můj karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
13: XXL výprodej v online shop.cz.
14: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
16: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
18: Senkor.
19: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
20: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
21: www.projektantbudoucnosti.cz.
22: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
23: Pohodové České rádio.

0: Jsem na Blaníku a 14. hodina je před námi a za chvilku další české, třeba Zamilovaná.
1: Kratičký sen se mi kránu až zdám před probuzením.
0: Nekonečná. Může

0: rychle, hezky, česky vám budeme hrát po 14. hodině, tak zůstaňte s námi a 14. tu bude za 6 minut. Rádio
1: Blaník. Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
3: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron, s vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
7: Podívej se mi do očí. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
10: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Rádio Blaník. Počasí.
12: Rádio Blaník. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám budou hodit deštníky. Očekáváme oblačno až zataženo a bude pršet. Sem tam se navíc mohou objevit taky bouřky. Později k večeru srážky postupně zase ustanou. Teploměr zítra ukáže 19 až 22 stupňů. O počasí všechno, je tu doprava.
11: Rádio Blaník.
13: Nejvíc pohody
11: a nejvíc českých písniček.
13: Za každého počasí.
11: Blaník za volantem.
12: Na pražském okruhu u sjezdu na Vestec na 3,5 kilometru směr letiště došlo ke střetu nákladního auta se sanitkou. Počítejte s omezením, zatím se kolona netvoří. Na D10 na 57 kilometru směrem z Turnova na Prahu se srazilo osobní auto a nákladák. Zasahují tu záchranáři, blokovaný je jeden pruh. Na D1 se taky bouralo, nehoda je za sjezdem na Loket na 64. kilometru směrem z Brna na Prahu. Dodávka tu skončila ve svodidlech, po nehodě stojí v levém pruhu, taky hlavně nepřehlédněte. Tolik doprava, na řadě jsou zprávy.
14: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
11: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně

0: Dopoledne.
1: Prezident Pavel povede delegaci do OSN. Sezónní práce se projevily i v nezaměstnanosti. Na Rusko budou zřejmě uvaleny další sankce. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Rozhodnutí o složení delegace na summit NATO v Ankaře dnes nepadlo. Na schůzi kabinetu byl prezident Petr Pavel asi 20 minut. Premiér Andrej Babiš dnes podle něj zopakoval, že kabinet o delegaci do Ankary rozhodne 22. června. Pavel nicméně ocenil, že ho vláda schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku. Nezaměstnanost v květnu snížili oproti předchozímu měsíci sezónní práce. Meziročně ale kvůli stagnaci v průmyslu roste. Letošní květnová hodnota byla nejvyšší za 10 let. Shodují se na tom analytici. Podle dnešních údajů úřadu práce podíl nezaměstnaných v květnu meziměsíčně klesl o desetinu procentního bodu na 4,8%. Tisícmil československých je dnes už legendární dálkový automobilový závod. První ročník se konal v roce 1933 a jelo se po trase Praha, Bratislava a zpět. Teď tato událost ožívá znovu, a to v podobě vzpomínkové jízdy historických vozidel. A víc k tomu přidává naše reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den z Národního technického muzea, kde si právě prohlížím podobné veterány, kteří už pozítří vyrazí směr Bratislava. Startovat se bude stejně jako v 30. letech před budovou Autoklubu České republiky v pražské Opletalově ulici. V 6 hodin ráno odtud vyrazí první ženská posádka a následovat jí bude dalších 129 veteránů. Z nich 6 se účastnilo už toho původního závodu. Tisícmil československých vyvrcholí v sobotu právě tady před budovou Národního technického muzea. Z pražské Letné Sára Voldánová.
1: Evropská unie navrhuje nové sankce proti Rusku pro víc než 80 osob a subjektů, tentokrát mimo jiné i z vojensko-průmyslového sektoru. Během neformálního jednání ministrů obrany na Kypru to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Návrhem by se příští týden měli zabývat ministři zahraničí v Lucemburku. Česko zastoupí ministr Petr Macinka. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu i Valecká.
3: I Valecká
0: na Rádiu Blaník.
4: No a protože je pondělí, budeme spolu s Danem Rumpíkem listovat hudebním kalendářem už za chvilku. No a v dobré zprávě se vydáme za krásou Vamberské krajky a taky vám představím dokument o jedné naší slavné zpěvačce, který už brzy přifrčí do kin. Tak jdeme na to a startujeme hezky česky s Lenkou Filipovou.

0: Baltimora, Tarzan Boy na Blaníku, 10 minut po 14. A je pondělí a je tu Dan Rumpík a budeme listovat hudebním kalendářem.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám krásný dobrý den, jako každé pondělí k vám i dnes přicházíme s porcí zajímavých hudebních výročí na tento týden. Tak jdeme na to. Dnes slaví své 75. zpěvačka s naprosto nezaměnitelným hlasem Bonnie Tyler. Jestli někdo opravdu potřebuje v těchto dnech přání pevného zdraví, je to právě ona. Pojďme dál. Pozítří můžete spolu s námi zavzpomínat na zpěváka Karla Zicha. Českému Elvisi Preslimu by bylo 77 let.
3: Máš chuť mého ránky, lásko má, její vůni máš.
2: Ve stejný den oslaví své 62. narozeniny skladatel a klavírista Petr Malásek a k půlkulatým narozeninám popřejeme ve středu zpěvačce Marcele Holanové. Pro dnešek je to vše, přeji vám pohodový týden a těším se opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.

0: Enya a Only If na Blaníku. Já jsem slíbila, že vám prozradím, jaký velký, nebo jaká velká hvězda česká bude mít svůj vlastní dokument. Filmový deník Hvězdy, matky a ženy, to je nový časozběrný dokument. Bára Basiková. Za nímž stojí legenda tohoto žánru Helena Třeštíková. No a premiéru si tenhle dokument odbude právě na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kde bude mít světovou premiéru. No a fanoušci se budou moci s Basikovou setkat i osobně, protože tam u toho bude, no bodeť by nebyla, je to její dokument, určitě si to moc užije. No a do kin potom snímek vstoupí 17. září, takže pokud nebudete ve Varech a máte Báru rádi, tak 17. září můžete vyrazit do kina.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: V dnešním Dobrém ránu jsme odměnili vaši první historku se stěhováním.
3: No a opáčko si dáme zase zítra.
2: Taky se budou proplácet účtenky.
3: A ke slovu přijde i ranní host.
2: Těšíme se na vás zítra po 6. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Radio Blaník. Pohodové ráno.
4: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Padá!
3: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
11: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
12: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito. No jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
15: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
14: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
16: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
17: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci.
18: Tento týden u Zemana. Masový kříž od Kýty, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 69,90.
14: No ano, do této soboty masový kříž jen za 69,90. Skvělý na pečení i do omáček.
18: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 69,90.
14: Více akcí na prodejny Zeman.
8: Atención, señoras y señores!
19: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Un, dos, tres!
19: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
19: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
20: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
21: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
20: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
21: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
20: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
21: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
22: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
23: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
22: Těšíme se na vás.

0: Fajn a znova sama dotkni na Blaníku. Za 3:45.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou je tu Sára Dvořáková. Ahoj!
2: Ahoj, ahoj a krásné odpoledne všem. Dnes zamíříme na východ Čech, konkrétně do Vamberka. Ten slaví velký úspěch, který se týká tamní tradice. Jde o krajkářství. Jeho kořeny tam sahají až do 17. století a město dodnes patří mezi nejvýznamnější centra paličkované krajky v Česku. No a co je to za ten úspěch? To nám poví mluvčí Královéhradeckého kraje Jakub Sochor.
3: Vamberecká krajka je nově zaregistrována na evropské úrovni jako chráněné zeměpisné označení. Stala se tak prvním řemeslným výrobkem z České republiky, který získal tuto formu ochrany podle nové evropské legislativy umožňující chránit také řemeslné a průmyslové výrobky. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a pod Orlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku.
2: Pro samotné krajkáře je to zase šance, jak zvýšit zájem o tradiční řemeslo, které je čím dál náročnější udržet. Funguje tam také krajkářská škola, která vychovává nové tvůrce už od roku 1889. Ruční výroba krajky znamená hodiny trpělivé práce, preciznosti a zkušeností. Právě proto má nové evropské označení pomoct ukázat, že nejde jen o řemeslo, ale také o kus kulturního dědictví. A pokud chcete vidět vambereckou krajku na vlastní oči, příležitost nabídnou mezinárodní krajkářské slavnosti, které se ve Vamberku uskuteční na konci června.
0: A já mám vambereckou krajku doma, heč.
2: No tak to se máš.
0: A já taky si dost považuju, teda musím říct. No to je krásné. Tak děkujeme, zase jsme se něco dozvěděli. Záro, těšíme se zítra.
2: Já taky, mějte se hezky, ahoj. Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: To si počká, ten se počká.
4: A pro naše fotbalové fanoušky to platí dvojnásob.
1: Trvalo to 20 let. Ale jsme tam.
4: Na mistrovství světa ve fotbale.
1: Pojďte s námi fandit naši.
4: Od 11. června.
5: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
8: To je mazec.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
21: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
20: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
21: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
20: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
22: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
23: Na televizi Seznam vás dnes večer zavedeme za dvěma oblíbenci. Bud Spencer a Terence Hill spolu zažijí nevídané situace. Nejprve budou považováni za zločince, pak za tajné špiony a nakonec u nich skončí $1 000 000 v hotovosti. Italská komedie Di Nato startuje už dnes ve 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Hutton Cold na Blaníku. No a před námi 15. hodina, za 6 minut odbije a pak si dáme snídaní s Karlem Gottem.
1: Když muž se ženou snídá,
0: taky kabáty a pohodu. A předám i Jeleny, Jiřího Pavlicu a Hradišťan. Písnička Miluju tě. Tak zůstaňte na Blaníku, za chvilku pokračujeme, za 6 minut bude 15 hodin. Radio
2: Blaník. S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
6: děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
11: Ratatararatatrička, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
13: Radio Blaník. Počasí. Radio
14: Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude většinou oblačno až zataženo, od západu s občasným deštěm, postupně s přeháníkami, sem tam mohou dorazit taky bouřky. Deštníky si proto zítra rozhodně nenechte doma. Později odpoledne a k večeru srážky postupně zase ubydou. Teploty zítra vyšplhají na 19 až 22.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej, tatínka.
17: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Blaník za volantem.
14: Na Kladensku na nájezdu od Slaného na obchvat města probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Počítejte s omezením. Na trase z Kutné hory na Kolín u odbočky na Libenice bourala dvě osobní auta. Jezdí se kyvadlově, se zdržením počítejte v obou směrech. A na Berounsku před Hýskovem směrem od Nižboru se srazilo osobní auto a dodávka, místem projedete kyvadlově. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy s Monikou.
19: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
13: Zprávy Rádia Blaník.
20: Stručně, jasně, přehledně.
21: Potraviny stabilizují inflaci v Česku. Českokrumlovské otáčivé hlediště má na 3 roky jasno. Ostravská zoo ukončila pátrání po uprchlém lemurovi.
22: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Meziroční inflace dosáhla v dubnu 2,5%. Naopak ceny

0: potravin se stabilizovaly a dál významně přispívají ke snižování celkové inflace. O kolik procent hodnoty klesly, prozradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
1: Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly o 1,3%. Klesly také spotřebitelské ceny vepřového masa o necelých 16%, polotučného trvanlivého mléka o více než 30%, másla o 27% a brambor o 30%.
0: Třeba doprava a služby ale dál zdražují. Potravinářské odvětví tak působí jako stabilizační faktor. Nejvyšší soud rozšířil prostor pro odškodné po očkování proti koronaviru. Podle nového rozsudku se nebude právo na odškodné omezovat jen na extrémní případy, jako je bezprostřední ohrožení života nebo úplná ztráta soběstačnosti. Soud zdůraznil také nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. O osudu otáčivého hlediště v Českém Krumlově je jasno do roku 2029. Do té doby totiž zůstane v zámecké zahradě. České Budějovice jako zřizovatel jeho Českého divadla se na prodloužení smlouvy o 3 roky domluvili s Národním památkovým ústavem. Jak bude vypadat situace po roce 2029, ale zatím jasné není. V budoucnu by mělo být mimo zámeckou zahradu. Uprchlý lemur Kata je zpátky v ostravské zoo. Po několika neúspěšných výjezdech se ho včera podařilo odchytit v soukromé zahradě nedaleko areálu. Nahlásil ho majitel pozemku s tím, že se krmí na jednom ze stromů třešněmi. A právě tam ho pracovníci zoo také odchytli, protože utekl už několikrát do ráje remulu. Lemurů se už v této sezóně nevrátí, zůstane v zázemí. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Iva Lecká.
2: Šikula.
3: Iva Lecká
4: na Rádiu Blaník.
2: Jsi zašel na třešně, no bože, a tady to všichni řešej. Já přemýšlím, kam dával pecky. No, tak přátelé, za chvilku další díl pořadu Na cestách s Mirkem Táborským. Taky se vydáme za pejsky, co pomáhají. A dokonce si budete moci pronajmout zdarma ostrov. Podrobnosti vám řeknu, možná se na vás usměje štěstí. Ale teď už Karel Gott, když muž se ženou snídá.

0: Věra Martinová na Blaníku, 11 minut po 15. hodině. No a teď už výlety při vodě. Přes Vltavu a Berounku jižním okrajem Prahy. Právě teď se vydáme s Mirkem Táborským.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Léto je v podstatě tady a počasí láká k vodě a já vám tento týden nabídnu pár vodních tipů. Zbraslav leží kousek od soutoku Vltavy a Berounky a první doklady o Zbraslavi se datují k roku 1115, kdy byla jako jedna z 25 vesnic věnována nově založenému klášteru benediktínů v Kladrubech. V roce 1292 Václav II. Založil ve Zbraslavi na místě původního královského dvorce cisterciácký klášter. Dnes je obec součástí hlavního města Prahy. Pokud sem přijedete vlakem, dojdete od železniční stanice po chvíli na most závodu Míru. Unikátní stavba z roku 1964 proslula jako první obloukový most na světě, zbudovaný inovativní metodou samonosné svařované výstuže. Pojmenován byl po závodu Míru, což byl cyklistický závod, který se od roku 1948 konal jako největší amatérský podnik svého druhu ve východní Evropě. Turistická značka pak vede dál kolem Otovy vily, kterou si tu v letech 1909 až 11 nechal postavit knihkupec a nakladatel, vydavatel Otova slovníku naučného Jan Otto. Třípodlažní secesní budova s mansardovou střechou má vzhled malebného letního domu s množstvím dekorativních, figurálních a ornamentálních detailů. Ulicí jménem k přístavišti pokračujte ke skutečnému přístavišti, kde zastavují výletní lodě pendlující mezi Prahou a Slapy. Projděte po hrázi oddělující Vltavu od části původního koryta Berounky, kterým se do roku 1834 Berounka vlévala do Vltavy, a dostanete se pod Radotínský most, který je součástí Pražského okruhu označovaného jako D0. Ve skutečnosti se jedná o dvojici mostních staveb, z nichž jedna překlenuje Vltavu a druhá Berounku a každá má jiné konstrukční řešení. Fyzicky na sebe však plynule navazují a tvoří jediný most považovaný za nejdelší v České republice. No a já budu pokračovat okolím Zbraslavy i příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tak to byly No Name na Blaníku, skvělí byli na Konopiši a těšíme se na ně také na letních koncertech. Víc na našich stránkách radioblaník.cz. Teď ale do Švédska. Švédská turistická organizace Visit Sweden spustila netradiční soutěž, ve které 5 výherců ze zahraničí získá možnost na rok užívat a spravovat některý ze švédských ostrovů. Projekt s názvem Your Swedish Island chce ukázat, že skutečný luxus nemusí znamenat drahé hotely, soukromé jachty, ale prostě klid, prostor a blízkost přírodě. Výherci se nestanou majiteli ostrovů v právním smyslu, dostanou ale roli jejich oficiálních správců, takže na nich můžou stanovat, můžou tam plavat, pozorovat přírodu, pozvat přátele. Zároveň musí respektovat místní faunu a floru. Do soutěže se může přihlásit člověk, pokud je starší 18 let, opravdu z celého světa. Stačí poslat krátké video s vysvětlením, proč by právě on měl ostrov získat. Výjimku, pozor, to se mi líbí, mají miliardáři, které organizátoři záměrně vyřazují, aby z akce nebyla další trofej pro bohaté. No, tak, tolik ze Švédska, pokračujeme dál.
1: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Renault nebo Dacia. Autostav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autostav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy pro Emzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
3: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psy, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
6: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
8: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
7: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
8: Tak mrkněte na
9: tisku.cz. Náplně hned.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.

0: Tak tohle byly Smoky na Blaníku a 15 hodin a 40 minut je přesný čas. A já jsem slíbila, že se vydáme za pejsky, co pomáhají. Konkrétně bude řeč o pomocných klapkách. Tahle organizace vycvičila za 26 let fungování už 300 asistenčních psů. Ovšem pozor, výcvik každého z nich trvá 2 roky. No a včera ukončilo výcvik dalších 11 z nich. Slovo má teď jeden ze cvičitelů, pan Jiří Tomášů.
1: Já jsem měl zkušenosti, protože jsem dělal kinologii, prostě ještě na kriminálce, tak jsem měl zkušenosti s ovčákama, jinýma plemenama, ale zjistil jsem, že ten labrador prostě je to empatický zvíře, a který se docela snadno předává, když se třeba do 2 let cvičí, tak potom se během třeba, já nevím, 14 dnů krásně předá, což u ovčáků prostě neexistuje. Jo. Ty lidi od nás toho psa dostávají zadarmo a je dostávají ho do zápůjčky.
0: Tak a ještě dodám důležitou věc. Výcvik jednoho takového pejska stojí téměř 500 000 korun. No a kde peníze organizace schání, tak samozřejmě z darů a sbírek. Tak díky za každý dar a přejeme hodně štěstí do dalších let, protože tohle je moc záslušná pomoc a práce. Přátelé, já se loučím, za chvilku už kolega Martin Císař a my se uslyšíme zase zítra úderem 13. hodiny. Tak zůstaňte s Blaníkem.
2: Sluníčkové léto.
3: Sluníčkové léto.
2: Už brzy
3: na Blaníku.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
18: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
19: www.projektantbudoucnosti.cz.
15: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
19: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to přsteku, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, vy ne.

0: Na Vondráčková, čas je proti nám, ten aktuální za 7 minut 16 hodin. A co dál tady u nás? Jaké písničky nabídne Blaník, tak třeba Michala Davida. Jedna 20 českých zpěváků a blanické přání.
1: Na Blaníku hráli píseň jenom nám, je dobře lásko, že tě znám.
0: A nebo Lucie Bílá a Děkuju ti.
2: Kdybych se mohla vrátit v čase zpátky, tou samou cestou chtěla bych jít.
0: Jsme Blaník Rádio, co 27. rokem hraje pro vás hezky česky, krásné odpoledne.
3: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Na velikosti?

0: Zvířecí rodina CZ najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí Q.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín
6: Ninja Park!
5: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
6: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude oblačno až zataženo, od západu postupně přijde déšť, ojediněle se mohou objevit taky bouřky. Později odpoledne a k večeru srážky opět od západu zase postupně ustanou. Teploty zítra vyšplhají na 19 až 22. O počasí všechno, teď je tu doprava.
7: Kdy bude to správné počasí na výlet?
9: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
7: Blaník za volantem.
8: Pozor si dávejte na dálnicích. Na D5 na 14. kilometru směr Praha stojí na vozovce odstavené osobní auto. Podobný problém hlásí taky D11, a to na 43. kilometru ve stejném směru, tedy na Prahu. Tady stojí na vozovce rovněž porouchané vozidlo. Opatrně taky na D1 mezi 21. a 12. kilometrem směrem do Prahy probíhá tu sečení trávy, tak tam silničáře hlavně nepřehlédněte a nepřejeďte. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou další zprávy s Monikou.
10: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
11: Evropská komise řešila dostavbu Dukovan. Kramný žádá opět o obnovu řízení. Kvůli dostavbě D3 probíhá pyrotechnický průzkum.
8: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Evropská komise uzavřela přezkum k dostavbě Dukovan. Týkal se zahraničních subvencí pro jeho korejskou společnost KHNP, která má nové bloky postavit. Přezkum neodhalil žádné důkazy, že by byla porušená unijní pravidla. Chystané rozšíření jaderné elektrárny o dva bloky je největší zakázkou v historii samostatné České republiky. Petr Kramný, odsouzený za smrt manželky a dcery v Egyptě, žádá opět o obnovu řízení. Ve vězení si odpikává 28letý trest. Kramný žádá už po třetí. První žádost o obnovu řízení Kramný a jeho advokátka stáhli. Druhé řízení krajský soud nevyhověl a návrh zamítl. Toto rozhodnutí později potvrdili i soudy vyšší instance. Ve středočeském kraji začal pyrotechnický průzkum. Ten je nutný kvůli plánované stavbě dálnice D3. Firmy musí zkontrolovat hlavně území, kde byl za druhé světové války nacistický výcvikový prostor. Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem za 2 roky. Do přírody v létě vyjíždí čím dál víc Čechů. Jižní Čechy proto lákají na místa, kde si můžou odpočinout od každodenního schonu. Kam je možné se vydat, dodává vedoucí oddělení marketingu Jihočeské centrály cestovního ruchu Jana Píchová.
12: Navštivte například Dobrou vodu u Nových Hradů, poutní areál Klokoty u Tábora, ekofarmy s regionálními výrobky či tichá zákoutí Šumavy a Novohradských hor. Čekají na vás také rozkvetlé bylinkové zahrady a místa, kde se po generace čerpá energie z přírody, vody i místních tradic.
8: A víc tipů na výlety najdete na webu jižnichechy.cz. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martina.

0: Jen císař.
1: Ano, jsem tu, děkujeme za zprávy. To byla Jihočeška Monika Holubová. My jedeme dál.
2: Martin Císař
3: na Rádiu Blaník.
1: Skvělé odpoledne vám všem, dámy a pánové. www.radioblaník.cz, to jsou naše webové stránky a tam si můžete pustit seriál s Vlastou Sukem a Hankou Borkovcovou. Jmenuje se, víte, jak se jmenuje? Zdraví v hlavě. A my o něm za chvíli prozradíme víc. Já vám přeji krásné odpoledne přesně ve 4.

0: Slovenský zpěvák Petr Naď, dál to bude znít hezky česky, 21 českých zpěváků a Blanické přání, anebo Vanastovy věci a písnička Nahá. Teď míříme na web radioblanik.cz. Tady si můžete poslechnout seriál Zdraví v hlavě s moderátorem Vlastou Sukem a výživovou poradkyní z brněnského VIP centra zdraví a paní Hankou Borkovcovou. V tom posledním díle si povídali o takzvané metabolické pyramidě zdraví, kterou Hanka na základě své dlouholeté praxe sama sestavila.
1: Takže co to vlastně ta metabolická pyramida zdraví je? Je to určitý systém, který vysvětluje, proč většina lidí vlastně tady v těch oblastech selhává. A není to o tom, tak jak se často mluví, že je to o vůli. Je to o tom, jakou máte vůli, tak podle toho vám to jde nebo nejde. To velmi často slýchávám v poradně, kdy klient mi řekne, já nemám tak silnou vůli.
0: Taky vás zajímá, co stojí na základech metabolické pyramidy a co naopak na tom vrcholu a co nejčastěji děláme při redukci špatně. Tak to se dozvíte v internetové adrese radioblanik.cz přímo v sekci podcasty. A my si pojďme hezky česky hrát.
2: Hrajeme vám česky.
3: Radio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Blaník.
0: Blanické přání a rovnou 21 českých zpěváků přeji krásné odpoledne a čistou vlnu. Posloucháte Rádio Blaník a my jsme za to rádi.

0: Báječné odpoledne, tohle byly Vanastovky, za malou chvíli nabídnu Lucii Bílou a písničku Děkuju ti a k tomu i Terezu Kerndlovou a Diamanty. Stále posloucháte odpolední vysílání Rádia Blaník, s vámi Martin Císař a Blaník, který dál bude hrát hezky česky pro vás.
1: Pro někoho je to noční můra.
2: Jiní to zvládají levou zadní.
1: A co vy? Máte nějaký fígl na rychlé stěhování bez zbytečných nervů?
2: Pochlubte se nám a možná na tom vyděláte.
1: Každé ráno pro vás máme dárkové balíčky od MND,
2: kde můžete získat rovnou 15 000 na vaše stěhování.
1: Chcete vědět víc? Poslouchejte Blaník.
2: Každé ráno od 6 do 9.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: A třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Brby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku.
6: Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
14: Profi Voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
16: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
17: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
16: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
17: Tak mrkněte na
18: www.tisnulevně.cz.
19: Náplně hned. Ah, konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
3: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
19: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
10: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
5: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: hezky česky.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
2: Tak když spolu spíme, a na bytě tě

0: Ano, je to tu každé ráno od pondělí do pátku, krátce po sedmé. Petr proplácí nějaké ty účty za telefon nebo za účtenky od, já nevím, nové televize, pračky, anebo třeba vyúčtování za pojistku, pojištění auto, povinné ručení, havarijní a tak dále a tak dále. Vy máte velkou šanci. Napište nám, co byste chtěli nechat proplatit. Pošlete nám to SMS-kou na 600 318 118. Napište vaše jméno a příjmení, tu věc, kterou chcete nechat proplatit, a samozřejmě cenu, jakou jste za to zaplatili. A potom pozorně poslouchejte ranní vysílání mezi 7 a 8 hodinou. V dobrém ránu totiž kolega Petr Slíva osloví někoho z vás a zeptá se na to, kdože to právě teď dospíval v našem vysílání. A pokud budete pečlivě poslouchat a budete dobře vědět, potom vám prostě ty peníze do té vaší peněženky zase přiletí zpátky. Petr platí totiž vaše účty. A já držím palce, aby to klaplo třeba zítra. Co dál tady u nás těch českých, tak nějak se vytrácíš, má lásko a Petr Janda. Za chvíli na Rádiu Blaní.
1: Petr platí vaše účty.
2: Každé všední ráno na Blaní.
0: Tak na to nezapomeňte, zítra zase jedeme.
1: Víc nebo míň?
2: Tipněte si a vyhrajte poukaz na záhon. Vyvýšený záhon.
1: Máme pro vás poukaz na 5 000 korun.
2: A k tomu slevu v Můj karoten.cz pro všechny.
1: Víc nebo míň?
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Vyvýšené záhony, které postavíte raz, dva. Pevné a stabilní PVC, kvalitní a bez nátěrů. Můj karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě. Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
4: XXL výprodej v online shop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
15: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
14: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
18: Senkor.
19: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
20: A tava!
18: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
20: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
21: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

0: hezky česky.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych proto

0: Skupina Činaské a písnička Báseň, posloucháte Rádio Blaníka. Za chvíli tu budou třeba Jarošovský pivovar a Argema. Bílá pěna, láhev orosená. Nightwork a Čekám na signál.
1: Nikdo však u nás neměl tušení, že globální způsobíme rušení.
0: A nebo Petr Janda a Nějak se vytrácíš má lásko.
2: Nějak se vytrácíš má lásko.
0: Jsme Rádio Blaník, rádio, co hraje hezky české, krásné odpoledne za 6 minut, už je 17 hodin.
3: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu
5: Přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

0: trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč, s desetiletou zárukou. Profi voda, CZ.
3: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
4: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
3: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
4: Tak mrkněte na
5: tisnulevně.cz.
6: Náplně hned.
7: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
8: Podívej se mi do očí.
9: 每一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
11: Rádio Blaník, počasí.
12: Rádio Blaník.
13: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra čekáme oblačno až zataženo a hodit se vám rozhodně budou deštníky, bude po celý den pršet. Hlavně odpoledne sem tam můžou dorazit taky bouřky. Teploty ale budou příjemné, naměříme až 22 stupňů. O počasí je to všechno, teď už jsou na řadě informace z dopravy.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Blaník za volantem.
13: Možné komplikace očekávejte na dálnici D1. Na 23. kilometru ve směru na Brno stojí na vozovce porouchané vozidlo, tak ho nepřehlédněte. Podobný problém hlásí taky Pražský okruh, a to na 77. kilometru směr letiště na úrovni Modletic. Na vozovce stojí odstavený nákladák, raději tam tedy dejte nohu z plynu. A na trase z Benešova na Prahu před nájezdem na D1 u Senohrab se vytvořila asi 3-kilometrová kolona, očekávejte zdržení. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu, na řadě jsou zprávy.
2: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
11: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Stát opět upravil cenové stropy pro benzín a naftu. Soud řeší další stížnost na vazbu kvůli zbrojovce. Čeští fotbalisté se chystají na světový šampionát.
20: Rádio Blaník.
19: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Stát opět změnil cenové stropy pro pohonné hmoty. Maximální cena nafty vzroste o haléř na 40 korun za litr a benzín zlevní na 41,50. Co se týká nafty, maximální cena u ní stoupne po páté v řadě. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Soud už má sedmou stížnost na vazbu v případu útoku na halu pardubické zbrojovky. 4 stížnosti zamítl, u 2 dosud výsledek nezveřejnil. O stížnosti rozhodne pardubická pobočka Královéhradeckého krajského soudu. Pardubická hala firmy začala hořet 20. března. S teplejším počasím roste i výskyt hmyzu. Nejčastěji jde o vosy a sršně, s jejich hnízdy čím dál častěji pomáhají i hasiči. Jak situaci řeší třeba v Pardubickém kraji, popisuje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
21: Nejčastěji se jedná o hnízda v blízkosti budov, na veřejných prostranstvích nebo v místech, kde mohou ohrozit zdraví osob. Zpravidla se dá ale říci, že jsou to stovky případů výjezdu na likvidaci obtížného hmyzu každý rok.
19: Já ještě doplním, že pokud roj nikoho bezprostředně neohrožuje, je vhodné kontaktovat včela. Čeští fotbalisté mají za sebou před mistrovstvím světa povinný mediální den. Během něj absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky. Hráči se už dnes také za zavřenými dveřmi připravovali na úvodní duel proti Koreji. Zápas začne v pátek od 4 ráno našeho času v Mexiku. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
22: Jsem tu přesně v 17 hodin. Hezké odpoledne přeji.

0: Martin Císař
1: na Rádiu Blaník.
2: V minulém týdnu se kolega Vlasta Suk alias Kránek Rádia Blaník vypravil do Brna a připadal si jako pilot letadla. O tom všem za malou chvíli s Vlastou Sukem. Já přeji hezké odpoledne a posílám Argemu.

0: Petr Janda a písnička Nějak se vytrácíš má láskou, posloucháte Rádio Blaník. Já vám přeji krásné dobré odpoledne, takové odpoledne, nebo klidně i přes oběd, když si to tady střídám s Lastou Sukem, tak vždycky mě veme k oknu a říká, Máťo, pojď a koukej, hele, a teď vytáhne ten telefon a tam má všechny ty letadla, teď mi říká, hele, to je ČSA, teď to letí směr Varšava, takže teď se točí na sever a takhle mi to všechno vysvětluje. No to je náš kránek a kolega moderátor Vlasta Suk, on ty letadla prostě miluje a letecké simulátory v Brně ty navštívil a povídal si tady se spolumajitelem Vojtěchem Kuchařem. A co se dozvěděl?
1: Tak máme tady v Brně 6 kokpitů, máme dopravní letadlo Boeing 737, pak máme Spitfire a Messerschmitt, to jsou druhoválečná letadla, kde už se dá i střílet, zažít i nějakou akci. Pak máme dvě moderní stíhačky F-16 a F-18, na kterých člověk si může vyzkoušet akrobaci, rychlý let, nadzvukový, samozřejmě i využití nějakých naváděných raket a podobně. A poslední máme pohyblivý simulátor s virtuální realitou, kde můžeme lítat všechno možné, hlavně to využíváme na vrtulníky.
0: To vypadá skvěle, pokud se tam vypravíte, moc krásně si to užijte. A jinak Vlastovi, tomu to prosím vás neříkejte, že jsem vám to řekl, že miluje letadlo. To bych s ním nevydržel.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
0: Nightwork a Čekám na signál. Tohle už je Šalom a písnička Stín katedrál. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky a přeji krásné odpoledne. Stín.

0: Nightwork a písnička Čekám na signál, posloucháte odpolední vysílání Rádia Blaník, za chvíli Jirka Schillinger, Jsem prý blázen jen, anebo také Radečkové, Eli, I tak to za to stojí. Přeji vám krásné odpoledne, dál si na Blaníku budeme hrát hezky česky.
1: Středočeské aktuality.
2: Přeji vám hezký den. Cestování příměstskými autobusy kolem Prahy čeká změna. Nastupování všemi dveřmi na testovacích linkách se osvědčilo a Středočeský kraj tak tento provoz rozšíří od srpna o dalších 51 linek. Jestli opravdu došlo ke zrychlení autobusů a jestli kraj nepřijde o peníze kvůli volnému nástupu všemi dveřmi, nám řekne radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký.
3: Ano, data mluví jasně. Na spojích do Prahy jsme zkrátili zpoždění v průměru o nějakých 4 až 7 minut a výrazně to stabilizovalo jízdní řády a lidé tak už nemusí čekat dlouhé frontě u řidiče. Pokud je o tržby, tak černé scénáře se vůbec nenaplnily. Musím říct, že lidé jsou poměrně zodpovědní a hodně přecházejí na aplikaci Pytlítačka, jejíž podíl na nákupech jízdného stoupnul z nějakých loňských 20% na 35%. Počet cestujících bez lístku sice mírně stoupl, ale proto také posilujeme kontrolu o nějakých dalších 15 nových revizorů. Od 1. srpna pak ten systém spustíme natrvalo a rozšíříme ho například na páteřní linky do Brandýsa, Benešova, Kladna nebo Příbrami.
2: A já ještě dodám, že na nových linkách novinku poznáte snadno. Autobusy budou mít možnost nástupu všemi dveřmi označenou digitálním symbolem přímo na informačním panelu. A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky.
1: Středočeské aktuality. Aktuality.

0: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Rád bych vás pozval do nově otevřené značkové prodejny Bandy v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a vybrat elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
1: Renault nebo Dacia? V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
3: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
4: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
3: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
4: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
3: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
4: Maxi dotace.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
5: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
6: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
5: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
6: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
7: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
10: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Jsi držitelem snížené zdravotní klasifikace a zároveň zkušeným řidičem skupiny B s praxí na dodávkovém vozidle? Ozvi se nám. Nabízíme 4-denní pracovní týden v rodinném kolektivu chráněné dílny ve Zruči nad Sázavou a slušný plat. Volej 602 217 195. Opakuji 602 217 195.

0: Kokot na rádiu Blaník a Krev toulavá. Já vám přeji hezké odpoledne a zase pro vás něco máme.
1: Rádio Blaník vám přináší
2: příběhy s dobrým koncem.
0: Stěhování, pro někoho noční můra, pro jiného brnkačka. Jak jste na tom vy? Patříte mezi ty šťastné, kterým stěhování vždy dobře dopadne? Máte nějaký tajný tip, jak tohle zvládnout? Dejte nám o tom vědět, možná tím pomůžete ostatním a navíc na to můžete opět krásně vydělat. Tím totiž pro vás máme báječnou věc. Napište nám stěhovací historku s dobrým koncem a pošlete ji nám v SMS zprávě na 603 118 118. Každé ráno mezi 8 a 9 odměníme jednu z nich dárkovým balíčkem od MMD. A v tomhletom balíčku najdete speciální stěhovací sadu, dále dárky do nového domova a to celé v hodnotě 3000 korun. A možná tohle bude právě vaše. Ale pozor, tím nekončíme. Na stránce společnosti MMD najdete rovnou soutěž o 15 000 na vaše stěhování nebo cokoliv s tím spojené. Peníze můžete využít například na služby, stěhovací služby, dále na novou malbu nebo nové vybavení vaší domácnosti. Tak se přihlaste a určitě to zkuste na mnd.cz. My vám držíme palce a samozřejmě tady u nás na Blaníku už zítra budeme hrát. A 3000, to se hodí, to se vždycky hodí.
2: Příběhy s dobrým koncem.
1: Na rádiu Blaník.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
0: Za chvíli slza, dál hezky česky s písničkou Holomráz.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
4: V dnešním Dobrém ránu jsme odměnili vaši první historku se stěhováním.
5: No a opáčko si dáme zase zítra.
4: Taky se budou proplácet účtenky.
5: A ke slovu přijde i ranní host.
4: Těšíme se na vás zítra po 6. Petr Slíva
5: a Adéla Zahradníčková.
1: Radio Blaník.
2: Pohodové ráno.
6: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
7: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
8: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
7: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
11: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
16: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
19: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
20: Chce se mi těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek G.cz.

0: Pohodové odpoledne, posloucháte Rádio Blaník a za malou chvíli už bude 18 hodin, stane se tak za 7 minut a po 18. se dáme třeba skupinu Gentle.
1: Zavři oči, všechno bude fajn.
0: Tak měl jak málo tančí má skupina Krištof.
2: Tak je jak málo tančím, zpívám, brečím, líbám.
0: A zahrají a zaspívají Mandraže.
1: Ona se smála a já se zamiloval.
0: Do Blaníku, protože hraje hezky česky a vám přeji krásný podvečer.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
13: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
14: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
15: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání.
14: Coffee Limit.
15: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: přehánkami, hodit se vám budou deštníky. Sem tam navíc můžou dorazit i bouřky a v nich může napršet až 10 mm. Teploty vyšplhají na 19 až 22. O počasí je to všechno. Na řadě jsou další informace z dopravy.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
0: Na dálnici D5 na 35. kilometru ve směru na Plzeň budou u Krajnice probíhat údržbové práce na mostě. Dávejte si tam velký pozor. Na D8 mezi 7.5. kilometrem směrem na Prahu probíhá údržba vozovky. Silničáři pracují v levém jízdním pruhu, tak tam dejte velký pozor. V Příbrami v Majerově ulici poblíž křižovatky s Kladenskou probíhají stavební práce. Tady je silnice dočasně úplně zavřená. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, kamkoliv jedete. Teď jsou tu zprávy a s nimi je připravená Monika.
3: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Český astronaut Svoboda zamíří na ISS. Platby za státní pojištěnce stoupnou. Do Česka míří citelné ochlazení. Podvečer zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká republika vykročila směrem k historicky první misi na mezinárodní kosmickou stanici a podrobnosti zjišťovala na tiskové konferenci v pražském planetáriu naše reportérka Sára Voldánová.
5: Hezký den, Aleš Svoboda, to je jméno, které možná už brzy bude znát každé malé dítě. Měl by být totiž druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici. A to dokonce v jedné z nejvíce odpovědných pozic posádky v roli pilota. Mise je naplánovaná na druhou půlku roku 2027 a finálnímu zařazení Aleše Svobody do posádky už chybí jen schválení všech pěti partnerů Mezinárodní kosmické stanice. Z pražského planetária Sára Voldánová.
4: Vláda schválila na příští rok navýšení platby za státní pojištěnce o 24 miliard. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš s tím, že vláda bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří letos více než 570 miliardami korun. Z toho stát dává 158 miliard. V Česku dnes vyvrcholil příliv teplého vzduchu. Místy bylo až 28 stupňů. Od zítřka se ale citelně ochladí a bude pršet. Ve středu se pak nejvyšší teploty vyšplhají maximálně na 19 stupňů Celsia. Oteplí se až ve druhé polovině týdne, ale denní teploty se budou dál pohybovat kolem 20 stupňů. Liberecký kraj chce vyřešit krizi na Jabloneckém gymnáziu u Balvanu. Hejtman Martin Půta dnes proto jednal se školskou radou, studenty, pedagogy i vedením školy. Situace se vyhrotila minulý týden, kdy se studenti loučili s oblíbeným učitelem a ředitelku školy Michálu Mutl vyzvali k odstoupení. Podle studentů je situace ve škole neúnosná. Dříve přátelské klima se podle nich proměnilo v chaos a nejistotu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Císař.
6: Ano, jsem tu a přeji krásný podvečer za půl minutky 18 hodin.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
6: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky už 27 let a důkazem je i další písnička Lenka Filipová, Karel Zich a Mosty, tak hezký podvečer.

0: Freddie Mercury tady na Blaníku, za chvíli Pavel Vítek a jeho modlitba a v tuhle chvíli repete pořadu Proč se říká, co se říká.
1: Proč se říká, co se říká.
2: Na rádiu Blaník.
0: Nestihli jste to dneska dopoledne, nevadí, pojďme ještě jednou se Samirou vyrazit. Kam to bude tentokrát, Sami?
3: Co znamená, když o někom řekneme, že je jantar? No, je to taková mírná, možná až schovívavá nadávka pro hlupáka, popletu nebo nešiku. A teď ten zajímavý původ. Slovo jantar se do češtiny dostalo z polštiny, kde označuje právě skamenělou pryskyřici, tedy jantar, který známe ze šperků. Jenže v polském hovorovém jazyce se časem začalo používat i jako označení pro člověka, který není zrovna nejostřejší tuška v penále. Přes Slezsko a Ostravsko se pak tenhle význam dostal i k nám a zabydlel se hlavně v místním nářečí. A existuje ještě jedna hezká teorie. Jantar je sice na pohled krásný, ale uvnitř je to vlastně jen skamenělá pryskyřice. Takže označení jantar mohlo být trochu ironické. Něco vypadá hodnotně, ale obsah už není tak slavný. Jazykovědci se ale na tomhle vysvětlení úplně neshodují, takže jisté je hlavně to, že k nám výraz přišel z polského prostředí.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Na rádiu Blaník.
0: A teď už na Blaníku slíbený Pavel Vítek. Já vám přeji krásný dobrý večer.

0: Dobrý večer, posloucháte Rádio Blaník a tohle byly Mandraže. Mirek Téra, 19. hodina, písničky na přání. Mirku, vítej ve studiu.
1: Krásný podvečer.
0: Já tě hrozně moc potřebuji, abys mi řekl, jestli teda jako kapka nějaká padla, nebo zatím ne?
1: Martine, ještě ani kapka.
0: Ještě ani kapka, takže medar se nesplní. No, tak to je paráda. 40 dní kapek, no to bych nechtěl. V každém případě, co budu chtít další hezké české pro vás, mám tu Žentoury a všechno bude fajn.
2: Zavři oči, všechno bude fajn.
0: A teď jsem to říkal, že všechno bude fajn. Žentour za chvíli a nebude to on, bude to také Tomáš Klusa nebo Helena Vondráčková, kteří vám budou dělat radost. Tak krásný podvečer vám všem.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Tak nám začíná další týden a pozítří tady budou parťáci a bude jich víc. Bude jich celá skupina. Skupina Divoký byl dorazí. Přátelé, poslouchejte ve středu mezi 4. a 5. odpoledne. Na Blaníku budou bylo.

0: A třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
9: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
10: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
9: Maxi Dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
10: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
9: Ozvěte se hned. Maxi Dotace CZ.
10: Maxi, Maxi, Maxi Dotace.
11: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy pro Emzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte pro Emzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
14: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
15: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.

0: Velký koncert Rádia Blaník na Konopiště za námi a před námi jsou...
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Poprvé k vám pojedeme v pátek tento týden 12. června a budeme se těšit v Havířově na místě dění zpěvák Janek Ledecký.
3: Blázen, co staví na poušti most.
0: Mimo Janka Olga Lounová. Blanická kapela nebo skvělý Petr Kolář. Vstupné, to se samo sebou neplatí, letos pro vás máme navíc speciální dárek z Brusu, novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku. Tak se pro ní stavte už pátek 12. června. Havířově, budem se na vás těšit.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Blaník, to jsou pohodové písničky a samo sebou především ty hezké české. Za malou chvíli třeba Helena Vondráčková nebo skupina Krištof, tak nějak málo tančím. A potom už písničky na přání v režii Mirka Téry. Už je tady, těší se na vás, tak se mějte skvěle. A já se budu těšit zítra zase úderem páté v české hodince tady na Blaníku. Tak krásný večer a buďte s námi dál, třeba i s fotbalem.
1: Si počká, ten se počká.
2: A pro naše fotbalové fanoušky to platí dvojnásob.
1: Trvalo to 20 let, ale jsme tam.
2: Na mistrovství světa ve fotbale.
1: Pojďte s námi fandit naši.
2: Od 11. června.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ. XXL výprodej v online shop CZ.
10: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
17: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
16: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
17: Co si vezmu na sebe?
16: Zalando.
18: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
9: Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor.
18: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
19: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: podvečerním Blaníku jsme právě slyšeli Krištof a písničku Tak nějak málo tančím. Já věřím, že mezi 19. a 21. hodinou vám bude nejenom do tance, ale také do zpěvu, protože budeme hrát podle vás. Jak slyšíte, počkejte si třeba na Petra Koláře. Chybět nebude ani Marek Ztracený. A nebo skupina Buty. Všechno, co mu řekla. Dál vám na Blaníku, budeme hrát hezky česky. Dobrý večer.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
4: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
5: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
6: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
7: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
8: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
7: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
8: Tak mrkněte na
9: Tisku levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
12: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
13: Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. V průběhu noci se počasí začne výrazně měnit. Obloha má být oblačná až zatažená. V Čechách přijde postupně od západu déšť, který k ránu může být četnější. Noční teploty klesnou k 18 až 13 stupňům Celsia. Úterní obloha má pak být oblačná až zatažená, to přinese občasný déšť a přeháňky na jihovýchodě a východě může i zabouřit. Přeháňky mají k večeru od severozápadu ustávat, zítřejší teploty maximálně 17 až 22 stupňů Celsia. A pro 9. červnový den, tedy zítřejší datum, byl nejteplejší rekord naměřen v roce 2014. Nejvyšší naměřená teplota byla 34 stupňů Celsia v Praze v Klementinu. Za nejnižší teplota to je z roku 1873 a to 5,8 stupně Celsia.
13: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
0: V 19 hodin, dobrý večer.
13: Mirek Téra
14: na Rádio Blaník.
0: Za celý Blaník vám přeji poklidný pondělní večer, je 8. červen a tušíte, co se stalo před 22 roky. V tento den jsme přes nejrůznější světelné filtry hleděli vzhůru ke slunci, protože přes jeho kotouč přecházela Venuše. Tak to byl tedy rok 2004 a pokud si na to vzpomínáte, také vám to možná připadá neuvěřitelné, jak ten čas záhadně utíká. Tento den určitě ukrývá i další zajímavá výročí a na mnohá z nich se dostane v průběhu písniček na přání, které právě začínají. Tak dobře poslouchejte, co kdyby některá z písniček tady čekala právě na vás. Ať už něco slavíte, nebo ne. První písnička, jak se říká, na zahřátí, a ta je od skupiny Buty a za chvilku jsem tu s prvním hudebním dárkem tohoto večera.

0: František a Buty na večerním Blaníku 5 minut po 19. hodině a před námi je první písnička, o kterou jste si v uplynulých dnech napsali na našich internetových stránkách.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: A s tou písničkou zamíříme do Ostravy, odkud nám píšete. K dnešním krásným narozeninám ti přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. A posílám ti písničku, co máš hodně rád a to ti přeje Mirek. Tak to je vzkaz k Michalovi Tučnému a písničce Abych tu žil.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: co jsem žil.
1: To je důležité vědět, pro co žijeme, ať už je to pro někoho, nebo prostě pro něco, pro cokoliv. A můžete žít i proto, abyste udělali někomu radost písničkou ve večerním vysílání Rádia Blaník, tak, jak tomu bylo v uplynulých minutách s Michalem Tučným. Pojďme ale na další vzkazy, ten další, který je přichystán, dorazil z Raspinavy. Tato písnička je pro mě a mého milovaného muže Aleše, se kterým dnes slavíme 24. výročí naší svatby. A krátký vzkaz, děkuji ti, lásko, za všechny ty krásné roky. Je to skoro čtvrt století společné cesty, ty a já, ruku v ruce, tak ještě aspoň jednou tolik. Miluju tě, a podepsána Mirka. Ještě jedno přáníčko pro změnu z Mostu. Milá Moniko, všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pohody a klidu ti moc přeje kamarádka Martina s Honzou a kamarádi a přátelé. Zpívat bude Marek Ztracený. Moje milá.

0: po uši.
1: 2 minuty zbývají v tuto chvíli do 7:45. S vámi je Večerní Blaník a písničky na přání, které pokračují. Pokud snad přemýšlíte, jak někomu z vašich blízkých, přátel, známých nebo třeba i kolegů udělat radost jeho oblíbenou písničkou, tak věřte, že k tomu stačí velmi, velmi málo. Připojení k internetu, no a potřebné zařízení.
2: Ještě více písniček a navíc bez zbytečného povídání.
3: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
2: Od 7 písničky na přání.
3: Od 10 písničky z lásky.
2: Každý večer na Rádiu Blaník.
1: Písničky na přání tedy objednávejte minimálně 3 pracovní dny předem na našem webu radioblaník.cz, kde k tomu najdete velmi, ale řekl bych opravdu velmi přehledný formulář. My teď pojďme do Jilemnice, odkud nám píšete. Chci nechat zahrát písničku pro moji maminku, která má narozeniny už 61 let. Tak mami, chci ti popřát všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí a zdraví, ať tu si ještě s námi dlouho tvoje dcera Maruška a moje děti Rozár, Tereska a Andrejka. Zdravíme, Horka u staré Paky. Ale ještě pojďme do Hradce Králové, odkud náma píšete. Všechno nejlepší k narozeninám přeje taťka, sourozenci Kačka, Tony a Pepa. Všichni přejeme hlavně hodně zdraví a životní pohody. No a jméno je tady uvedeno Ivan, tak snad i tam písnička jak si dosedne na úrodnou půdu a udělá radost. Petr Kolář, V nebi snad ti prominou.
3: Hrajeme vám

0: Také ten pondělní večer tady na Blaníku patří vašim hudebním přáníčkům. Jsou tady písničky na vaše písemná přání a míříme do Drozdova, pro Šimona z Drozdova, ať mu to dál v těch jeho botech pěkně šlape, aby naše láska nevychladla. Najdeš mě na našem místečku u Pepy v domečku, tvá Popelka posílá právě teď na Blaníku Lucku Vondráčkovou a boty proti lásce.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: Boty proti lase a Lucka Vondráčková na vaše písemné objednání na pondělním večerním Blaníku. Tak dost možná, že teď jste si nejenom zaspívali, protože písničku jistě všichni velmi dobře znáte, ale možná i do rytmu zatancovali nebo přímo zadupali. I k tomu mohou sloužit písničky na přání, takže pokud znáte nějakou písničku z našeho vysílání, která vám zaručeně zvedne náladu, potěší, která vás rozhýbe, tak si o ní napište minimálně 3 pracovní dny předem na našich internetových stránkách radioblanik.cz a navíc ji můžete někomu věnovat a tím tomu dotyčnému adresátovi uděláte, jak mohu potvrdit, skutečně neuvěřitelnou radost. Takže objednávejte na našich webových stránkách a my si za malou chvíli poslechneme třeba skupinu Škvor.
1: Že věci některý jsou neměný, jak síla starých
0: jít. Dál vám večerní Blaník bude hrát hezky česky. Tak příjemný poslech.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.

0: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Rád bych vás pozval do nově otevřené značkové prodejny Bandy v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a vybrat elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
1: Se špenátem.
2: Se zelím.
1: Se špenátem.
2: Se zelím.
1: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
1: Více na prodejny-zeman.cz.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZU v Jevanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě v Jevanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
7: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
8: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
7: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
8: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
7: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

0: na rádiu Blaník.
1: Hezký večer s Blaníkem vám přeji teď minutu po půl osmé, kdy jsem zpět s dalším z vašich hudebních dárků. Milý Pavle, k dnešním narozeninám ti přejeme moře zdraví, štěstí, lásky a pohody. Děkujeme, že jsi s námi a k tomu ti posíláme písničku k 50. narozeninám a přeje Monča s dětmi, Karolínkou a Vojtíkem. Další přání dorazilo z Kamenice, z Trhova. Dnes slaví naše milovaná dcera Veronika své 36. narozeniny. Přejeme jí pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a splnění všech přání. Oslavu narozenin si společně užijeme v pátek. Máme tě moc rádi a posíláme písničku na přání. Maminka, tatínek, bratr Krištof a Laura. Před námi Síla starých vín a Škvořík.

0: Flames of Love a Fancy na večerním Blaníku, kde pokračují písničky na vaše písemná přání k tomu dalšímu hudebnímu dárku. Jsou tu hned dva vzkazy, pojďme na ně. K tvým 28. narozeninám ti přejí hodně štěstí a zdraví spolubydlící z Votic. Jméno tady sice jedno je, doufám, že je to adresátky, tedy Michaeli, takže posíláme za okamžik písničku, ale ještě pojďme do Dobšic. Ráda bych nechala zahrát pro mého skvělého muže, se kterým dnes slavíme 35. výročí svatby. Lásko, chci ti říct, že jsi ten nejlepší chlap na světě. Děkuji ti za naše tři úžasné děti a za tvoji lásku. Miluji tě, tvá Helča. K těmto vzkazům je připravené dobrý kafe a Lucka Bílá.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: na čase být. Dobrý kafe Lucky Bílé na večerním Vlaníku, kde jedno hudební přáníčko střídá druhé krátce před 7:45. Pojďme opět oslavit nějaké ty významné narozeniny 8. červnového dne. Krásných 84 let dnes slaví pan Jára Mazáč a vše nejlepší svému milovanému příteli a hodně zdraví přeje jeho Anetka. A protože s Anetkou už pan Jára protančil několik riboty, posíláme písničku k tanci od Elvise Presleyho.
1: Rádio Blaník.

0: hudební klenoty nejrůznějšího druhu ukrývá náš blanický archiv. Tak vybírejte. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: A připomínám tedy, že podle vás hrajeme večer co večer 2 hodiny mezi 19. a 21. hodinou a pokud byste nás snad přímo zavalili vašimi přáníčky a hudebními dárky, tak nevadí, na každého z vás se dostane. Pište o 106, objednávejte své oblíbené písničky, věnujte je svým přátelům, kamarádům, známým a užívejte si každý večer na Blaníku písničky na přání. Za chvíli jsem zpět. Rádio Blaník.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
2: Radio Blaník.
1: Písničky na přání.
0: Pojďme na další písničku, o kterou jste si v uplynulých dnech na našich blanických stránkách napsali. Budeme hrát opět hezky česky a to se vzkazem chtěla bych zahrát dcerce Leničce Kochové k 43. narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, ať má radost z holčiček, ať se jí vše daří a plní se jí její sny. To vše ze srdce přeje maminka, která vybírá Moniku Absolonovou. We'll be right back.

0: konce život svůj.
1: Monika Absolonová. Písnička najednou na večerním Blaníku mezi písničkami na přání. My teď míříme do Orlických hor. Zahrajte prosím písničku pro paní z Bartošovic v Orlických horách, která vás poslouchá a slyší vás díky ní. Půl vesnice, přejeme hezké dny. No tak dost možná, že po této písničce nás bude díky paní slyšet nejenom půl vesnice, celá vesnice, možná to bude i další vesnice, protože v písničce se zpívá, když nemůžeš, tak přidej!
2: Hrajeme vám česky!
0: Rádio Blaník!
2: Hezky česky!

0: vaše přání na pondělním večerním Blaníku. Samozřejmě Miraj, když nemůžeš, tak přidej, přidáme další hodinu písniček na přání a v ní Jarka Šimka. Uslyšíme společně podle vašeho výběru taky Argemu. A chybět nesmí mistr Karel Gott. Dal vám Blaník bude hrát hezky česky, přejeme poklidný večer. Chybět nesmí mistr Karel Gott. Dal vám Blaník bude hrát hezky česky, přejeme poklidný večer.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla.

0: Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
1: Jsme energie tohoto města.
2: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
3: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to. Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu. Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Blaník, počasí.
1: V průběhu noci se počasí začne výrazně měnit, obloha má být oblačná až zatažená. V Čechách přijde postupně od západu déšť, který k ránu může být četnější. Noční teploty klesnou k 18 až 13 stupňům Celsia. Úterní obloha má pak být oblačná až zatažená, to přinese občasný déšť a přehánky na jihovýchodě a východě, může i zabouřit. Přehánky mají k večeru od severozápadu ustávat. Zítřejší teploty maximálně 17 až 22 stupňů Celsia. A třeba ve Vsetíně zítra slunce vychází ve 4 hodiny a 42 minut a zapadá ve 20:51. Nad obzorem tedy vydrží 16 hodin a k tomu 9 minut.
0: U nás na Blaníku vám přinášíme pohodu a písničky v jakémkoliv počasí.
1: Necelá minuta zbývá do 20. hodiny.
0: Mirek Téra
2: na rádiu Blaník.
1: Tak tady hezký pondělní večer, 8. červen je v kalendáři a Mr. Karel Gott na úvod té další hodiny písniček na přání. Nerušený poslech.

0: je karneval.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
2: S Karlem Gottem jsme tady vstoupili do další části pondělních písniček na přání, kde teď si to namíříme do Lomnice nad Lužnicí. Janě Kaliánkové z Lomnice přejí vše nejlepší k narozeninám mamka Jana a bratr Jaroslav. A písnička Jana, Hana Zagorová, písnička Spěchám.
3: Vaše pohodové rádio. Rádio.

nás jste po víkendu měli náročné pondělí, takzvaně natřískanej den, jak se zpívalo v písničce Spěchám od Hanky Zegerové právě teď na Blaníku, tak si v klidu sedněte, udělejte si pohodlí a poslechněte si písničky na přání, protože není vyloučeno, že budeme hrát třeba i právě pro vás. Pojďme na další vzkaz. Kdo pak se v něm ukrývá? Chtěla bych nechat zahrát písničku od Argemy pro mou sestru Ivetu k jejímu včerejšímu svátku. Moc vás miluje a poslouchá vás. Posíláme, nebo posílá jí to sestra Svatova z Pivína. Tak moc děkujeme, zdravíme pochopitelně a dodatečně k svátku nejenom všechno nejlepší, ale i tahle písnička od Argemy. Řád je zákon.

0: Řád je zákon, písnička, kterou jste také chtěli dnes večer na Blaníku slyšet. Argema. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Čím dřív nám napíšete na našich stránkách, které jste právě slyšeli, tím pochopitelně jen a jen lépe. Objednávejte písničky na přání, prosím pěkně, minimálně 3 pracovní dny předem. No a my pojďme pokračovat s dalším vzkazem, který k nám dolétl na Blaník uvedeným způsobem. Chtěl bych nechat zahrát pro mého syna k 5. narozeninám tuhle písničku od Františka Ringo Čecha. Podepsána Taťána, voláme spíš, teď hrajeme do Olomouce a přichystán je František Ringo Čech a Perníková chaloupka.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky.

0: Typický český humor srší i z této písničky František Renkočech a Perníková chaloupka na vaše přání na večerním Blaníku. Milá Moniko, přejeme ti vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, žádné trápení a ať ti to utíká. Máme tě rádi, tak to vzkazují Ilonka a Vlado s tou další písničkou, která se právě teď na večerním Blaníku rozjíždí. Jarek Šimek, narozeninová, další z těch hezkých českých. No a jak se zdá, tak je tady nějaká ta oslava, tak ať se vydaří.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Blaník Rádio.

0: Europe jsme slyšeli na pondělním večerním Blaníku The Final Countdown. Ještě neodpočítáváme poslední minuty písniček na přání, v žádném případě. Čeká nás ještě celá řada vašich hudebních dárků a za ten další vám patří opět veliký dík, protože vybíráte opět jednu z těch zahraničních velmi oblíbených písniček. Konečně se udělalo venku nádherné počasí, proto prosím o zahrání této písničky, píše Marek z Českých Budějovic, a tak posíláme do Shorts.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Vaše pohodové rádio.
3: Rádio Blaník.

0: Večerní Blaník vám hraje na přání. Za chvíli třeba Xindl X. A dál vám hrajeme hezky česky.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho! Nic tím neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblázky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
4: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
5: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
6: Podívej se mi do očí.
7: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
8: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
7: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
8: Tak mrkněte na
9: tisnulevně.cz. Náplně hned.
10: Písničky na přání.
11: Na rádiu Blaník.
12: Jsem zde opět s vámi a se mnou je tady další písnička, kterou jste si v uplynulých dnech na našich stránkách objednali. Chtěla bych zahrát písničku k narozeninám pro mého Robina ze Želenic u Mostu se vzkazem. Po roce na Blaníčku zahraju ti písničku. Fotbalové šílenství tě tenhle měsíc pohltí. To zas bude tiketu na tu naši elitu. Budeš držet palečky. Já budu mít nervíčky, tak ať ti to vyhrajou, budem slavit, jupijo, hodně štěstí a hlavně zdraví. Ti přejí Myška, Julča a Fildík a štěstí určitě přinese i jeden puberťák od Xindla X.

0: Starship na pondělním večerním Blaníku, kde si v pravidelném čase mezi 19. a 21. hodinou můžete, tak říkajíc, diktovat, jak vám máme hrát. Stačí, když nám včas napíšete, tedy na našich webových stránkách třeba 3 pracovní dny předem. My pojďme teď splnit to další přáníčko, které k nám dorazilo. Prosím o zahraní písničky k narozeninám mému příteli z Orlických hor. Milý Brhlíčku, pevné zdraví, pohodu a radost z pobytu ti přeje Sojka z Ostaše. Nabízí se pochopitelně, že teď bude zpívat Pavel Dobeš.
1: Rádio Blaník.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Ve vaší režii teď na Blaníku Pavel Dobeš a písnička Brhlík a sojka.
2: Rádio Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník.
1: Tak jste to sami slyšeli, písničky na přání můžete objednávat v klidu svého domova, třeba přes internet pochopitelně, s mobilem v ruce, s tabletem v ruce, nebo pokud sedíte u počítače, anebo tajně, aby to šéf nevěděl, klidně objednejte písničku pro někoho z práce. No a uděláte tím někomu nejenom, že neskutečnou radost, ale jen tak mezi námi, vás to nebude v podstatě vůbec nic stát.
3: Rádio
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
11: CZ.
2: Písničky na přání
3: na Rádiu Blaník.
1: Je nejvyšší čas pokračovat podle toho, jak jste nám v uplynulých dnech psali na našich webových stránkách. Buličkům přejeme všechno nejlepší, užívejte si tyto dny, myslíme na vás, těšíme se na viděnou. Rodina Vacku ze Stodu posílá Modern Talking.

Modern Talking jste si přáli slyšet také na večerním Blaníku a tak jsme je tady měli krátce před 21. hodinou. Pojďme na poslední hudební dárek, nebo spíš přání tohoto večera. Ano, je to spíš přáníčko než dárek. Ahoj, moje milovaná Marcelko, je to už 5 let, co si odešla i s naším synkem Dáníkem. Dnes by si oslavila narozeniny, byla to tvá písnička, kterou jsem ti nechával na Blaníku zahrát. Věřím, že tam někde nahoře posloucháš, nikdy na tebe nezapomenu a strašně moc tě pořád miluju, tvůj Vráťa, který posílá skupinu Turbo a písničku Kdo z nás je vinný.

0: Pondělní písničky na přání na večerním Blaníku jsme zakončili mimochodem i vzpomínkou na Richarda Kibica. To byla skupina Turbo, kdo z nás je vinný, a připomínám ve stručnosti, že podle vás hrajeme zase zítra úderem 19. hodiny. Já už vyndávám další desky. Tak tady v další hodině si společně pojďme poslechnout Olympic. Chybět nebude ani Marie Rotrová s Jiřím Bartoškou. A nebo Olga Lounová. Dál vám na Blaníku hrajeme hezky česky, tak příjemný večer.
1: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZU v Jevanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě v Jevanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. V průběhu noci se počasí začne výrazně měnit, obloha má být oblačná až zatažená. V Čechách přijde postupně od západu déšť, který k ránu může být četnější. Noční teploty klesnou k 18 až 13 stupňům Celsia. Úterní obloha má pak být oblačná až zatažená, to přinese občasný déšť a přehánky, na jihovýchodě a východě může i zabouřit. Přehánky mají k večeru od severozápadu ustávat. Zítřejší teploty maximálně 17 až 22 stupňů Celsia a pranostika říká, jaký je počas o svatém Medardu, takové ožnách.
1: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
2: Bylo 21 hodin.
1: Mirek Téra
0: na Rádiu Blaník.
2: Přeji vám všem příjemný pondělní večer. Také v té následující hodině spolu tady na Blaníku můžeme strávit spoustu hezkých chvil, ke kterým může patřit třeba i repríza dnešní dobré zprávy, kde nás Sára Dvořáková vzala do východočeského Bamberka za jednou krásnou tradicí, která se dočkala jednoho obrovského úspěchu. Víc ale v tuto chvíli prozrazovat nebudu, raději hned nabídnu velmi dobře laděnou písničku. Olga Lounová, Jsem optimista. S úsměvem na tváři tedy přeji hezký večer.

0: Pánu bohu do okéno, to je písnička, kterou nám na večerním Blaníku zpíval Tomáš Klus. 8. červen je den, který je zasvěcen něčemu, co u nás v Česku prostě nemáme a nikdy ani mít nebudeme. Dnes je totiž Světový den oceánu, který bychom mohli oslavit třeba tak, že by dnes výjimečně prodávali cestovní kanceláře dovolené na pobřeží oceánu s nějakou zvláštní slevou, ale o ničem takovém jsem neslyšel, tak by to mohl být třeba dobrý marketingový tah na příští rok. Co ale dnes určitě oslavit můžeme, a dokonce musíme, to jsou dvě jména, která opravdu nemají příliš početné zastoupení v naší zemi. A to jsou piva, kterých je 42, a pak pochopitelně medard v počtu 26 zástupců. Tak vám srdečně z Blaníku blahopřejeme a s gratulací zdravíme také třeba herce Lukáše Vaculíka, který se narodil v tento den roku 1962. Zítřejší, tedy 9. červnový den, pak bude podle kalendáře opět patřit dvěma jménům. Jednak to bude Stanislava a pak také Anabela, které tedy budou mít svátek na Mezinárodní den archivů. Dobře si tedy tato jména zapamatujme a zítra jejich nositelkám patřičně zpříjemněme jejich sváteční den. A až budete přát štěstí, bude to určitě klíčem k radosti. Klíč pro štěstí teď přináší Marie Rotrová s Jiřím Bartoškou. Tak hezký poslech.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: To byl Robert Alan Zimmerman, tedy Bob Dylan, který vám zpíval z Večerního Blaníku. No a co bychom si tak mohli poslechnout dál? Co bude pak? Co bude pak? To vůbec není špatný nápad. Sundej šaty, já si schodím frak. Počkejte si na Krištofy a také na reprízu dnešní Dobré zprávy. Je na pouze pro vás, hrajeme tady na Blaníku, hezky česky.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
3: Ah, konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
4: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
3: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
5: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Un, dos, tres!
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
11: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
12: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
11: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
12: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: Klára od skupiny Činasky, pro zajímavost písnička z roku 2000 na večerním Blaníku, kde se teď vydáme za jednou tradicí, která sahá do mnohem, mnohem vzdálenější minulosti.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: Ve vysílání tedy vítám Sáru Dvořákovou. Kam se tedy s dobrou zprávou vydáváme?
2: Dnes zamíříme na východ Čech, konkrétně do Vamberka. Ten slaví velký úspěch, který se týká tamní tradice. Jde o krajkářství. Jeho kořeny tam sahají až do 17. století a město dodnes patří mezi nejvýznamnější centra paličkované krajky v Česku. No a co je to za ten úspěch? To nám poví mluvčí Královéhradeckého kraje Jakub Sochor.
3: Vamberecká krajka je nově zaregistrována na evropské úrovni jako chráněné zeměpisné označení. Stala se tak prvním řemeslným výrobkem z České republiky, který získal tuto formu ochrany podle nové evropské legislativy umožňující chránit také řemeslné a průmyslové výrobky. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a pod Orlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku.
2: Pro samotné krajkáře je to zase šance, jak zvýšit zájem o tradiční řemeslo, které je čím dál náročnější udržet. Funguje tam také krajkářská škola, která vychovává nové tvůrce už od roku 1889. Ruční výroba krajky znamená hodiny trpělivé práce, preciznosti a zkušeností. Právě proto má nové evropské označení pomoct ukázat, že nejde jen o řemeslo, ale také o kus kulturního dědictví. A pokud chcete vidět vambereckou krajku na vlastní oči, příležitost nabídnou mezinárodní krajkářské slavnosti, které se ve Vamberku uskuteční na konci června.
0: Pokud se tedy budete koncem června pohybovat okolo Vamberka, byla by škoda si takovou událost nechat ujít. Sáro, díky, měj se hezky a těšíme se opět zítra odpoledne po 14:30.
2: Já taky, mějte se hezky.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
0: Další minuty nabídnou skupinu Elán a ve 22 hodin tu máte pondělní písničky z lásky, které tu tedy budou co nevidět, tak si na ně počkejte. Hezký večer.
4: Rádio Blaník.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: Atava!
10: Přichází Vinnetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Hodně pohody a ještě více písniček.
1: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
0: Od 7 písničky na přání.
2: Další písničku hrajeme s krátkým vzkazem Karle, miluji tě, tvoje Helenka.
1: Od 10 písničky z lásky.
0: Hodně pohody,
1: ještě více písniček.
0: A to vše bez zbytečného povídání.
1: Rádio Blaník.
0: Pohodové české rádio.

0: Všichni z večerního Blaníku se tady shodujeme na tom, že vám i v další hodině budeme velmi rádi dělat společnost. Rádio Blaník. Protože i v tomto čase vám budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. V průběhu noci se počasí začne výrazně měnit, obloha má být oblačná až zatažená. V Čechách přijde postupně od západu déšť, který k ránu může být četnější. Noční teploty klesnou k 18 až 13 stupňům Celsia. Úterní obloha má pak být oblačná až zatažená, to přinese občasný déšť a přehánky na jihovýchodě a východě může i zabouřit. Přehánky mají k večeru od severozápadu ustávat. Zítřejší teploty maximálně 17 až 22. Obloha má pak být oblačná až zatažená, to přinese občasný déšť a přehánky na jihovýchodě a východě může i zabouřit. Přehánky mají k večeru od severozápadu ustávat. Zítřejší teploty maximálně 17 až 22 stupňů Celsia. A třeba v Liberci.

0: minutách pondělního večera si dopřejte tu sladkou melancholii písniček z lásky a pokud nejdete spát, uslyšíme se opět po půlnoci. Ať je vám s rádiem Blaník zatím hezky přeje Mirek Téra a 22. hodina tu bude za malou chvíli. Rádio Blaník.
1: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
2: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
1: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
2: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
1: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
2: Maxi, maxi, maxi dotace.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
9: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme oblačno až zataženo a ojediněle se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Úterní obloha bude oblačná až zatažená. Ojediněle bude pršet, mohou se objevit přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů. Ve východní polovině území 22 až 27. Na horách bude kolem 14. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe. Dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Svítí.
7: Svítí.
6: I na síti všech sítí.
7: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
6: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
7: Blaník na Facebooku a Instagramu.
8: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Tři a třeba rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrod. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí Q.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo a ojediněle se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Úterní obloha bude oblačná až zatažená. Ojediněle bude pršet, mohou se objevit přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů. Ve východní polovině území 22 až 27. Na horách bude kolem 14. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
0: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

Co myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat? Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají.

Poklidnou úterní noc vám přejeme všichni, kteří pro vás chystáme i to noční vysílání Rádia Blaník, jmenovitě pak Mirek Téra. Začal 9. červen a to znamená, že je ideální příležitost dnes ochutnat nějaké to archivní víno, protože je Mezinárodní den archivů. Připít pak můžeme třeba k svátku Stanislavám, kterých je u nás 19 015. Jejich jméno je slovanského původu a označuje buď tvrdého bojovníka, nebo někoho, kdo se má stát slavným. Svátek má ale také 75 zástupkyň jména Anabela, které má hebrejský původ. Přidám ještě jméno českého herce a divadelního ředitele pana Jana Hrušínského, který se před 71 roky narodil v Praze. Vám všem, kteří dnes máte svátek nebo narozeniny teď na Blaníku, takhle blahopřejeme. A když už jsem díky jednomu z dnešních oslavenců zmínil divadelní svět, můžeme se na chvíli zastavit i v Českém Krumlově, kde v tento den roku 1958 zahájilo činnost ono legendární otáčivé hlediště. Ale teď už vás nechám, abyste se zase v klidu a nerušeně mohli zaposlouchat do dalších hezkých českých písniček.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo a ojediněle se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Úterní obloha bude oblačná až zatažená. Ojediněle bude pršet, mohou se objevit přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů. Ve východní polovině území 22 až 27. Na horách bude kolem 14. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Oknarenovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Oknarenovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.
2: Na pláži u moře,
3: ve stínu Eiffelovky,
2: anebo na dovolené v Tatrách.
3: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je úterý 9. června, dnes má svátek Stanislava a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V Česku se koná týden invazivních druhů. Má pomoci veřejnosti objevit svět invazivních druhů, a to prostřednictvím přednášek, workshopů, exkurzí a výstav, které se budou konat po celém Česku. Akce potrvá do 14. června. Příbram hostí otevření Jiráskových sadů, a to v 10 hodin dopoledne. V kulturním domě v Teplicích začíná dvoudenní vědecká konference s názvem Archeologie ve světovém dědictví. Dnes také proběhne v Pelhřimově v Průběžné ulici otevření nového parkoviště a zpřístupnění nového brodu přes řeku Bělou. V Novém Jičíně proběhne otevření opraveného venkovního bazénu. Modernizace koupaliště přišla na 108 milionů korun. A nakonec se podíváme do našeho hlavního města. V Praze se dnes koná Den zdraví na Karláku. Nabídne veřejnosti zdarma preventivní vyšetření, kontroly mateřských znamének, měření krevního tlaku, hladiny cukru v krvi, funkce plic či množství tuku v játrech, a to všechno v Praze na Karlově náměstí. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo a ojediněle se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Úterní obloha bude oblačná až zatažená. Ojediněle bude pršet, mohou se objevit přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů. Ve východní polovině území 22 až 27. Na horách bude kolem 14. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říct,